0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

herecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

brčí nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Tak přesně takhle nějak to znělo na začátku 90. všude po světě. Protože to je jedna z ikonických záležitostí Pearl Jam Jeremy. Necelé dvě minutky nás dělí od nástupu 6. hodiny ranní a to znamená, že je na startu další ostrý budíček, ten dnešní s podtitulem 2. září 2026. Za mikrofonem Tomáš Michalík, no a jak to bude znít v té první hodince, to si napovíme právě teď, protože chystám třeba Danko Jones. Tohle bude svížný nástup do první hodinky. Dáme si taky status quo. No a na skladě bych tady měl i jednu záležitost v podání Motley Crue. Samozřejmě toho bude určitě více, taky koukneme třeba na počasí, jaké dneska můžeme očekávat. Ale nejprve si slovo vezme Honza Gavelčík, který přichystal první ranní zprávy a jisto jistě přihodí i pohled na dopravu. Takže bando, hezké ráno.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Zdržet se aktuálně můžeme na cestě mezi Zlínem a Otrokovicemi, probíhají tady práce na vozovce a se zdržením musíme počítat taky na hlavním tahu u Bystřice pod Lopeníkem na Uhersko-Hradišťku. Tady se také opravuje vozovka a jezdí se k Ivadlově.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Dobré středeční ráno, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zdražování nafty nekončí, i když hlavní motoristická sezóna je za námi, může její cena podražit i o více než korunu. Důvodem je drahá ropa a nedostatek kapacit rafinerií. Za litr nafty bychom tak už brzy mohli dát až 47 korun.
7: Morava aktuál.
4: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní můžou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda anebo kde vznikají problémy při přívalových deštích. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
8: Ke každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli při dalším plánování věnovat.
4: Zapojit se můžou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují anebo se v ní pravidelně pohybují až do 6. září. Olomoucký kraj spustil kampaň cílící na dárce krve. Zaměřená je na středoškoláky a učitele. Snahou je zvýšit počet dobrovolných dárců. Iniciativu spustilo hejtmanství ve spolupráci s Českým červeným křížem. Druholigové fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už tento pátek utkají s hosty z Kladna. Páteční zápas se hraje od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Tomášem Michalíkem.
2: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Tak tohle byl taky vlastně takový návrat do poloviny 90. let společně s Joan Osborne. One of Us, velký hit v té době a velký hit vlastně určitě do dneška. Já si trošičku pamatuju, Matně, že i v těch 90. nebo vlastně když to vyšlo, tak si poměrně dost lidí mylně myslelo, že Joan Osborne je příbuzná Ozzyho. Což takhle, když se ohlednu zpátky, ono to možná dává logiku, protože samozřejmě v polovině 90. let nebylo možnosti všechno dohledat jedním jednoduchým kliknutím, ale ono to tak samozřejmě nebo tak tomu nebylo. A Joan Osborne si nasměrovala tu svoji kariéru vlastně úplně jinak. No, ale my se pojďme věnovat aktuálnímu dění, my se taky můžeme podívat na to, co nás čeká. 11 minut po 6. je ideální doba pustit ke slovu Milana Gelnara, který nám prozradí, jak to vidí hvězdy. Máme se těšit, máme se bát, to už se dozvíme.
1: Středa bude poněkud dramatičtější než den předchozí. Na nebi sice stále panuje převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, nicméně jsou zde i silné hvězdné aspekty nesouladné, které naznačují náhlé události destrukčního charakteru. Příčiny by měly být karmické, tedy skořeny v dávné minulosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany budou velmi charismatické. Býci mají naději na snadné zisky a kozorozy mohou prožívat silné emoce. Blížencům to bude skvěle myslet. Vodnáři mohou řešit věci milostné a váhy budou úspěšné v profesních aktivitách. Lvi budou připomínat energetické bomby. Neméně energičtí, zejména na poli milostném, budou berani a střelci by díky své výřečnosti měli být schopni domlouvat dobré obchody či dohody. Štírům se bude dařit na cestách. Raci mohou pociťovat menší množství energie a ryby se budou cítit nejlépe ve společnosti přátel. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.

Posloucháte Ostrý budíček na rádiu Časrok, který má za sebou teprve 20 minut, takže času před námi ještě spousta. A jelikož máme středu, tak se taky můžeme o něčem pobavit, máme tady nějaké téma. No a já jsem se rozhodl, že se můžeme vrátit ještě k prázdninám, protože jsou za námi. Letos tedy, když to budu brát z pohledu školáku, tak byly poměrně dlouhé, protože začaly o pár dní dříve. Ale já to tak nemyslím ani na školáky, jako spíš na vás, na všechny. Jaký byl ten váš nejzážitek z letošních prázdnin? Nabízí se celá řada možností. Mohl to být někde pobyt u vody, procházky po horách, anebo úplně klid a pohodinda někde na samotě u lesa, anebo samozřejmě koncerty, festivaly. Já si myslím, že letos toho bylo poměrně dost. A bylo tomu i nakloněno počasí, i když někdy možná moc a byly to extrémy. Některé dny nás trápilo poměrně velké horko a na druhou stranu se tu a tam objevila i bouřka, přívalové deště, které mohly jako pokazit zase nějakou tu akci. Ale i tak si myslím, že za ty dva měsíce bylo opravdu co dělat a kam zajít. Tak se o tom pojďte pobavit. Dejte vědět, jaký byl váš nejletošní zážitek z prázdnin. Můžete napsat SMSku, samozřejmě k dispozici i WhatsApp. Hlasovka, bude určitě času dost se o tom pobavit a já se těším na vaše příspěvky, protože co si budem povídat, nějaká ta zdravá dávka závisti, aby si člověk mohl říct, oni někde byli, to není na škodu, hlavně u nás u Čechů, že jo?

0: Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
2: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Máme středeční ráno s datem 2. září a 6.33 a to je aktuální čas, takže by někteří možná potřebovali nakupnout. Já takhle určitě bych po ránu nedoporučoval žádný alkohol, jako je to každého věc, ale nedělejte to. No, kafe, to se určitě hodí, ale je tady i takové téma, které se tu a tam debatuje, a to je káva versus zelený čaj. Co je vlastně vhodnější? No tak se na to pojďme podívat trošičku z toho odborného hlediska. Co nám říkají chytré stránky? Ono samozřejmě záleží, co zrovna potřebujete. Jestli chcete hned nakopnout, nebo potřebujete být více v klidu. Když to vezmeme ohledně kofeinu, tak jeden šálek kávy obsahuje obvykle 60 až 140 mg. Kdežto šálek zeleného čaje maximálně nějakých 50. Co se týče energie, tak tady taky kafe je na tom lépe, protože působí rychleji. I když jak na koho, já nemám problém po kávě usnout třeba, no. Ale na druhou stranu, kafe může vyvolat nervozitu, což zase nehrozí u zeleného čaje. Ten přináší pozvolný nástup a klidnou mysl. Takže suma sumárum, zvolte si kafe, když potřebujete opravdu ráno rychle nakopnout, ale když potřebujete pohodu, rovnoměrný přísun energie, tak byste si měli dát zelený čaj. No a nic není proti ničemu, když to budete kombinovat. Samozřejmě ne, teda, že byste to úplně kombinovali. Takže když si třeba kávu zalijete zeleným čajem, tohle bych asi nedoporučoval. Takže bando, ať si dáte po ránu cokoliv, hlavně ať vám to chutná a hlavně ať vás to nakopne.
1: Promiňte, panstvo, nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu?
2: Ne.

0: Tohle byly Within Temptation, návrat do roku 2000, kdy vyšla deska a také single Mother Earth. Věc, která vlastně jednoduše pojednává o tom, jak je matka příroda živoucí a mocná entita, kterou člověk jen tak zkrátka neochočí a nedovede jí řídit. Což je velká pravda, protože země koule už mnohokrát ukázala, že jí ani počasí neporučíme. Ale když jsme u toho počasí, tak se pojďme podívat, co nás dneska čeká podle předpovědi. Ostrava hlásí aktuálně 12 stupňů, Brno 13, Jihlava o něco méně 11. A jinak čekejte dnes zpočátku skoro jasno až polojasno, ale postupně bude od západu přibývat oblačnost až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy 27, v 1000 metrech na horách o něco méně 17 stupňů. Tolik předpověď, co se týče počasí, hudební předpověď tady vidím před námi a ta nejbližší bude třeba v podání Motley Crue.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Čas rok.

0: Tak tohle byl Noid a vteřina. Je pravda, my těch vteřin za sebou máme poměrně více, protože koukáme na hodiny 6 hodin 57 minut a jestli vydržíte ještě vteřinku 2, 3, tak 6.58, to znamená přesně 2 minutky nás dělí od 7 hodiny a my se můžeme podívat na to, co nás čeká v těch dalších 60 minutách. Třeba muzika v podání Alice. Ke slovu se dostanou Guano Apes. Koukneme taky, jak to vypadá v táboře Ghost. Ale budu mít i dobré zprávy pro fanoušky kapely Fear Factory. Nejdříve si ale opět slovo vezme Honza Gavelčík. Jsou tady zprávy a já vám přeji krásný poslech.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: Časrok.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Aktuálně jsou problémy na dálnici D48 na trase z Frýdku Místku do Nového Jičína. Za Příborem narazilo osobní auto do svodidel. Dvě auta se srazila v obci Strážovice na Hodonínsku. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou záchranáři. Bouračka nás potrápí taky u obce Boršice u Blatnice na Uhersko-Hradišťsku a s komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D55. Na trase Napajedla Hulín tady probíhá údržba vozovky.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na konci pracovního týdne ještě přijdou tropy, ukončí je ale víkendové bouřky. Denní maxima mají pozvolna stoupat a v pátek se podle televize LTV Plus dostanou i na 30-stupňovou hranici. Koncem víkendu už se má ochladit.
1: Morava aktuálně.
6: Ostrava chystá stavbu nové ocelové lávky přes řeku Ondřejnici na rozhraní Proskovic a Košatky. Novinku přivítají především cyklisté. Ti kvůli uzavření původní dřevěné konstrukce museli jezdit objížďkou. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
8: Lávka má v rámci cyklodopravy nad regionální význam. Nový objekt ale zajistí zejména bezpečný a bezbariérový pohyb cyklistů i chodců v tomto území. Pamatovali jsme také na případné povodňové situace, protože stávající objekt nebyl v případě rozvodnění řeky odolný. Nová stavba je dimenzována až na 100letou vodu.
6: Zlínský kraj posílí podporu dětí z náhradních rodin. Poradenské a krizové centrum připravuje projekt, který rozšíří podporu centra náhradní rodinné péče ve Zlíně o psychologa a speciálního pedagoga a zaměří se na hledání náhradních rodičů. Hokejisté Třince v přípravě na blížící se start extraligy poprvé prohráli. Po sérii 4 vítězství oceláři prohráli v Olomouci 1-3. Olomouc si připsala druhou výhru v pátém utkání. Brněnská Kometa vyhrála na ledě Slovanu Bratislava 3-2 v prodloužení. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Tomášem Michalíkem.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Yeah. Tohle byla kapela Alice na rádiu Čas Rock 7 hodin 10 minut, ale my se z té české scény teď přesuneme malinko jinam a taky malinko za jiným žánrem, protože fanoušci kapely Fear Factory mohou mít velkou radost. A ti v Čechách, tak ti mohou mít radost dvojnásobnou. Ale pojďme postupně. Zpěvák Milo Silvestr se, nebo Silvestro, se ke kapele připojil zhruba, asi to bylo nějak 3 roky nazpátek. Tenkrát prošel velkým konkurzem, kde bylo nějakých 300 uchazečů nebo kolik, ale jak sám řekl Dino Cazares, tak tenhle borec ten je prostě okouzlil. A je to pravda, už to několikrát dokázal. Protože on se celou dobu zatím vlastně věnuje pouze koncertní činnosti s kapelou Fear Factory, nebo respektive věnoval. Teď začátkem září 2026 tady máme konečně i novou muziku s tímto 39-letým Italem. Je tady nový single, který dostal název Roboticist. No a takhle zhruba nějak to zní.

0: Jo, tohle jsou prostě parádní Fear Factory a opravdu Milo Silvestro do téhle kapely úplně ideálně pasuje. No a tuhle pecku mimochodem můžete taky slyšet i na naší stanici Čas Rok Natvrdo, kde je zařazena jakožto novinka. A abych byl u té radosti českých fanoušků, příští rok budou Fear Factory i u nás. Byli totiž oznámeni jako velká hvězda festivalu Fight Fest. Takže, jak říkám, pro české fanoušky další důvod k radosti navíc. Aby toho nebylo málo, tak ale předák této kapely, Dino Cazares, kytarista, má zrovna dneska narozeniny, a to krásný kulatý 60. Takže přejeme všechno nej na dálku a těšíme se na další výtvory kapely Fear Factory, protože jim to stále skvěle hraje.
1: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budí.

0: Zdravíme všechny rockery. Začala nám škola a tak jsme si řekli, že i rebelský bar se tomuto tématu bude věnovat.
1: Tudíž zdravíme i všechny školou povinné a právě školství se budeme věnovat dnešní rebelský bar.
0: Čeká nás hudba spojená, ať už to s učiteli, a nebo třeba v názvu. Od 19 hodin na rádiu Časrok.
1: A o hodinku později na televizi Rebel.

Další pecka, která byla v podání Offspring, nám dohrála. A než se pustíme do další muziky, konkrétně už nastíním, že to bude Bryan Adams, tak se pojďme věnovat dnešnímu tématu. Mě totiž zajímá, jak jste si užili prázdniny, a respektive mě zajímá vaše topka, co nějaký váš největší zážitek z letošních uplynulých prázdnin. Tak pojďme na to. Zdeňka na Facebooku třeba posílá jí hezkou fotečku a k tomu dodává rafting po Vltavě a návštěva Českého Krumlova. To zní dobře, hlavně ta fotka je strašně pěkná. Mám tady nějaké i zprávy na WhatsAppu, ozval se Tatar. Dobré ráno, zážitku bylo neurekom, ale musím vyzdvihnout kamenité Čas Rock Fest s rokovou rodinou a týdenní mototrip v Bosně a Hercegovině. A podotýkám, že motosezóna ještě nekončí. Tatar. Tak on to nikdo neřekl, že by mu to sezóna končila. Já jsem se ptal jenom na prázdniny. Připojím ještě jednu zprávu, ahoj Tome. Za mě vrchol bylo vystoupení Halloween na letošních Mástrech. Pěkný den všem, Pája. Tak určitě ano, tam jsem měl tu možnost vidět a skutečně byl to jeden z top. No i když těch top koncertů bylo opravdu požehnaně. A klidně dejte vědět, jestli se vám o prázdninách zaril do paměti právě nějaký koncert a nebo libovolný zážitek na vodě, na skalách, v oblacích. Je to na vás, klidně pište, posílejte hlasovky nebo

Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
3: Chcete vědět něco o svém zdraví? Užít si s dětmi show Karol a Kvído? Nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok. Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

Pět minut nám uplynulo od půl osmé a kdybych to teď měl trošičku převést na český jazyk, tak od opičího trusu přejdeme k duchům. Protože Guano Apes vystřídá kapela Ghost a pojďme také o ní ztratit několik slůvek. Tahle kapela má za sebou velice plodné a hlavně úspěšné měsíce. Procestovali takřka celý svět, a to díky podpoře své desky Skeleta. Bylo to velké obsáhlé turné a vlastně výsledek toho všeho jsme mohli vidět i v kinech, protože v uplynulém týdnu si myslím, že to bylo tak právě záznam tohoto koncertu z Mexika byl k vidění. Snad to ještě časem vyjde taky třeba na fyzických nosičích. Já si myslím, že ano. Nicméně, na nějakou dobu je to asi všechno, protože Tobias Fork oznámil, že je před ním dlouhá pauza a to na dobu neurčitou. Poprvé v kariéře prý došel do bodu, kdy je vyčerpaný a hlavně nemá žádný plán, co a jak dál. Nemá žádné nápady, nemá žádný čas tomu věnovaný, určený, termíny, prostě nic. A ono se upřímně není čemu divit, protože ukočírovat takový velký kolos, tak to není vůbec nic jednoduchého. No uvidíme, on je jako veliký pracant, takže jsem zvědavý, kdy mu to začne chybět a kdy ho opět políbí múza ohledně nějakého tvůrčího procesu. Těžko říct, my si do té doby každopádně můžeme pouštět muziku Ghost, jako třeba tu právě zmíněné poslední desky, která vyšla loni, Skeleta, a tady je ústřední single, který tenkrát vyšel, Lachrima.

0: O první zářijovou novinku týdne Rádia Čas Rok se postará domácí partička Kafe 80, která má venku single s názvem Spověď. Ten je o běžném životě, který někdy přináší velice zajímavé situace, tak si je pojďme připomenout a vy můžete dát vědět, co na ten jejich kousek říkáte.
1: Rádio Čas Rok, toto je novinka týdne.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
1: Čas rok.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy.

0: Jachacha, chichacha, tohle byla jedna hopsanda na závěr této hodiny Ostrého budíčku, a to v podání české kapely Alkehol. Já už se sebou vidím nástřel další hodinky a určitě máme co dělat, protože tady mám pár jmen, které jsou spjaty s datem 2. září, ale taky nás čeká kokos, budeme se bavit o kokosu, protože tahle věc pro někoho vtipná, pro někoho zajímavá, má dnes taky svůj den. Ale ke všemu se dostaneme, protože během toho všeho nám třeba zahraje i Alice Cooper. Dáme si někci němčiny. Také mi ten kokos někdy nefunguje. No ale chystám i Anneke van Giersbergen. Doufám, že středeční ráno prožíváte pohodlně a že vám k tomu pomůže minimálně i tato muzika, která nás čeká. Slovo si ale v tuto chvíli bere Honza Gavelčík.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě. Na Mariánskohorské ulici na příjezdu do centra města se můžou tvořit kolony. Vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Hněvkovského. Bourala tady dvě osobní auta, na místě jsou záchranáři. Nehoda se řeší taky u obce Štíty na Šumpersku. Srazil se tu náklaďák s autobusem. A s komplikacemi musíme počítat i u obce Bílovice na Uhersko-Hradišťsku. Tady bourala dvě osobní auta.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
3: Dobré ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Letošní léto bylo druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota za červen až srpen dosáhla 19,4 stupně Celsia. Vyšší byla jenom v roce 2019, a to o desetinu stupně. Na konci června na Litoměřicku padl i absolutní teplotní rekord 41,9 stupně Celsia.
5: Morava aktuálně.
3: Placení některých poplatků bude v Moravskoslezském kraji jednodušší. Hejtmanství spustilo nový platební portál. Lidem a příspěvkovým organizacím z obcí, které mají do 15 000 obyvatel, umožní hradit vybrané platby online. Kroměříž vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. Vznikne tak místo nejenom pro sportovce, ale sloužit bude i veřejnosti, třeba při pořádání různých akcí. Více nám řekl mluvčí města Jan Vondrášek.
6: Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu.
3: Druholigové fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už tento pátek utkají s hosty z Kladna. Páteční utkání se hraje od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Tomášem Michalíkem.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Právě nám dohrává Alice Cooper 11 minut po 8. 2. září to je dnešní datum, tak bychom se v této hodince tomuto údaji mohli taky věnovat. Nejprve tady mám nějaká jména spojené s 2. zářím. No a tím prvním na řadě, kdo se dostane i trošičku, no ke slovu ne, ani tak k ukázce muziky, tak to je Steve Porcaro, kterému je právě dnes 69. Americký skladatel a výborný klávesák, který se proslavil jako jeden ze zakládajících členů kapely Toto, tu dal dohromady se svým bráchou, bubeníkem Jeffem. Mimochodem získal i 3 ceny Grammy, včetně ceny za nahrávku písně Rosine, kterou slyšíme. Je ona. A mimochodem se objevil i jako studiový hudebník na nahrávce kapely Yes. Pojďme dál, mám tady další určitě známé a slavné jméno a to je Keanu Reeves, ten slaví 62. Všem je samozřejmě nejvíce známý jako hollywoodský herec, ale on je především také parádní hudebník a člen kapely Dogstar.

Chlapík, se kterým se opravdu život nemazal a mnohokrát mu naházel klacky pod nohy, ale on se vším zatím dokázal vždy statečně poprat. Mimochodem je to velmi vášnivý motorkář a je to člověk, který je znám svou skromností. A myslím, že mnozí jeho hollywoodští kolegové by se mohli učit. No ale pojďme dál, já tady totiž mám ještě jedno jméno a to bude Vzpomínka. V roce 1977 se narodil Sam Rivers. Spoluzakladatel a basák Limp Bizkit, který už bohužel není mezi námi, zemřel loni v říjnu, bylo mu teprve 48 let. Oficiální příčina byla infarkt. No ale byl to borec, který se autorsky podílel na mnoha hitech Limp Bizkit, jako třeba Take a Look Around, anebo My Generation, kterou si můžeme dát v celé kompletní dokonalé.

0: tváří, takže na řadě jsou třeba taky oslavenkyně, protože koukám a svátek slaví všechny Adélky, Adély, 45 156 kusů, kdybych to měl brát takhle, tak přesně tolik jich se jich aktuálně nachází v České republice, ale jsou to poměrně asi mladé Adélky, protože věkový průměr těchto dívek je 16 let, takže jestli je chcete někam pozvat, hlavně do nich nelejte žádný alkohol, spíš je můžete pozvat na něco dobrého, na pití, nebo klidně i třeba něco dobrého k snědku.
1: Papej, Adélko, papej, už si dlouho nic nehamala, ještě že ten hafík měl skoro metrák, jo, čůrat mě na kamaši, to se nevyplácí, aspoň teď víme, co umíš.
0: Jo, takže jestli budete někam zvát Adélky, pochutnejte si a klidně to může být něco kokosového. Druhého září je totiž i Mezinárodní den kokosu. A my si o téhle oblíbené pochutině můžeme taky něco říct více, takže vydržte chviličku, vrátíme se zpátky a kdo ví, třeba přidáme i nějaký tip, jak si to zamíchat do jídla.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: hitovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok.
0: Čas rok.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: A raz, dva, tři, 4,21. Lalala.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.

0: má svoji písničku, zní to poměrně trošku jako zajímavě, ale je to tak. A dnes se hodí, protože 2. září máme Mezinárodní den kokosu. Ono se říká, že jo, kokosový oříšek, ale on to tak vlastně úplně oříšek není. Když to vezmeme z botanického hlediska, zahraju si na chytrého, tak jde o úplně stejný typ plodu, jako má třeba broskev anebo třešeň, jo? Má to prostě vnější slupku, dužinu a tvrdou pecku. Co je však fajn, když máte doma třeba kompletní kokosovou palmu, běžte do toho, protože vy ji můžete využít úplně komplet. Samozřejmě můžeme se z toho najíst, můžeme se z toho napít, můžeme to taky vlastně použít jako dekoraci, co se týče těch skořápek, a třeba vlákna z kokosové palmy se dají použít na výrobu rohoží. Takže říkám, běžte do toho, jestli máte tu možnost, a hlavně vypadá krásně, když máte doma palmu, že ano. Pozor si však dejte na jinou věc. Zároveň je kokos velice nebezpečný. Pozor, oficiální statistika říká, že pád padajícího kokosu na hlavu usmrtí celosvětově ročně okolo 150 lidí, což je mimochodem více, než kolik mají na svědomí lidských životů žraloci. Takže bacha na to, kokos na hlavu není jenom srandička, ale může vám to přinést opravdu velké nepříjemnosti, až ty fatální. No ale kokos se samozřejmě využívá i v kuchyni, máme to rádi, máme tady různé, že jo, buchty, ale jsou tací, co se nebojí kokos použít všude a dát ho opravdu do všeho.
1: Udělej si klasickou houbovou polivku nebo bramboračku. Na konci do toho dej hrst kokosový rašple a nalej tam jedno kokosové mlíko a zamíchej a zavři oči a když si to dáš do pusy, tak si myslíš, že jsi v Indonésii.
2: Posloucháte Ostrý budík.

0: Blíží se nám 8:45, mně se tady vleze i jedno přání, Čusan, což takhle dát Panteru, moc prosím a smutně koukám, Lucka, tak prosit úplně nemusíš, jestli smutně koukáš, to nevidím, nemůžu posoudit, ale Pantera je tady.
1: Každý všední den od 6 do 10, pěkně na ostro, budíček.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Máme.
3: Kolik?
2: Stovku.
3: Na co?
2: Na koláč. Koju.
3: Není zač.
2: Mami.
3: Kolik?
2: 300.
3: Na co?
2: Na kino. Koju.
3: Není zač.
4: Mami.
3: Kolik?
4: 500.
3: Na co?
4: Na jídlo.
3: Není zač.
5: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
7: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi. Váš heřmanický pivovar.
8: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Svého času velký hit a velký hit je to vlastně dodnes, který můžeme taky slýchávat na stadionech a různých těchto příležitostech. To možná bude platit i o další muzice, kterou uslyšíte po 9. hodině. V Ostrém budíčku, kdy to budou třeba Disturbed. Svůj prostor dostane také kapela Alice in Chains. A jestli by se vám zase sklo po nějaké domácí muzice, tak chystám Capriolu. Zůstaneme také ještě u tématu dne, kde se vás ptám, jak jste si užili letošní prázdniny a jaké je vaše topka nějakých zážitků. Klidně dejte vědět, prostor na to bude ostatně i během dalšího vysílání Rádia Čas Rok. Nejprve ale Honza Gavelčík.
1: Rádio Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Problémy jsou právě teď u Opavy na hlavním tahu na příjezdu do Ostravy. Tady se srazila dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky u obce Bílovice na Uhersko-Hradišťsku. A s komplikacemi musíme počítat i u Kroměříže. Mezi Kroměříží a Bystřicí pod Hostýnem i tady je dopravní problém.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Dobré dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začal nový školní rok. Do lavic podle odhadů ministerstva školství poprvé usedlo asi 115 tisíc prvňáků. Dětí v základních školách podle odhadu úřadu oproti minulému roku ubylo. Přesto by jich nadále mělo být víc než milion.
1: Morava aktuálně.
4: Ostravské komunikace v září zahájí výstavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici. Nacházet se bude na rozhraní katastrálních území Broskovic a Košatky. Nahradí stávající dřevěnou konstrukci, která byla kvůli nevyhovujícímu stavu uzavřena. Olomoucký kraj pošle vesnicím v regionu miliony na opravu starých vodovodů a kanalizací. Radnice tak můžou rekonstruovat poškozená potrubí, čistírny nebo prameniště, ze kterých teče pitná voda. Více nám řekla zastupující mluvčí hejtmanství Lenka Kovaříková.
6: Doktora zamíří konkrétně do Víceměřic na opravu kanalizace. V Klapkách kraj pomůže s řešením havarijního stavu jímky a ve Vícově s rekonstrukcí prameniště, které zásobuje obec pitnou vodou. Dotace pošleme také do Středně, Ludmírova, Svébohova a přestavok na opravu vodojemu, kanalizace Hrázové v Pustí a vodního zdroje.
4: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O dvě hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční, teď už dopoledne, s Tomášem Michalíkem.

0: Pokračuje Ostrý budíček, ve kterém dnes mimochodem řeším téma návratu k prázdninám. Mě zajímají vaše zážitky, které byly vaše top, nějaké nej, které jste si užili. Třeba Petr, mimochodem, co tady posílá, tak si vylepšil svůj rekord, co se týče skoku do vody na 10 metrů. Hele, klobouk dolů, paráda. Já mám už jenom problém asi vylez na tu trojku, no, takže jako super. Ale koukám i na Facebook, chodí mi tady krásné fotky. Tomáš, ten si užil dovču v Rumunsku, se zvířátkem, jak to tak vypadá. Blanka, ta byla třeba na Baltu. No, koukněte sami a hlavně nezapomeňte přidat, ať už třeba fotku, nebo nějakou zmínku o vašem zážitku, jak jste si užili letošní prázdniny. No a teď už pojďme na další muziku tady v Ostrém budíčku na rádiu Čas Rock.
1: Posloucháte Ostrý

Tak tohle byla kapela Skarb na rádiu Čas Rock a ročník 1969. Já můžu jít ještě vlastně víc do dávnější historie. Až do roku 1957, když se tady koukám, protože právě v tento den šla do oběhu mince 1 KČS podle návrhu Marie Uchytilové. No a tahle mince platí až do roku 1993. Je to vlastně taková ta ikonická 1 koruna, kterou si určitě všichni pamatujeme. Aktuálně se její hodnota pohybuje v rozmezí 90 až 400 korun. Samozřejmě závisí, v jakém to je stavu a jestli vůbec máte doma. Zkuste prohledat vaše peněženky nebo šuplíky. Koho by to kdysi napadlo, že jo, schovávat takové věci. Dneska se člověk bije do hlavy, to platí třeba i u desek, kdy hrát. Ale když tady tak koukám i na tu fotku té mince, tak jako fakt vzpomínám i já. A co vy? Jestli skutečně třeba máte, hoďte foto, můžeme si ji připomenout. I tady na rádiu Čas Rock. Teď ale pojďme na další muziku.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do

0: 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Ostrý budíček pro dnešní den už vyhlíží cílovou rovinku, ale ještě než tady pustím Honzu Prokeše, tak si dáme jeden song podle vás. A ten trošičku i souvisí s tím dnešním tématem vlastně. Ahoj Tome, chceme ještě jednou s odstupem poděkovat za letošní holbu. Moc jsme se bavili a byl to pro nás top. Kdyby to šlo, dej nám tam něco od Pretty Maids jako vzpomínku. Díky, Danka a Libor. Určitě jo, Pretty Maids už jsou nachystáni, vám ještě jednou děkuju, taky vlastně za reakci jednak na dnešní téma, ale taky za to, že jste si užili letošní holbu. Pojďme tedy na muziku, za malou chviličku Honza Prokeš a já se na vás budu těšit, bando, zítra ráno před 6. Probereme třeba jeden ostrov, který je a není, bude to taková záhada, ale bude toho víc. Těším se na vás, užijte si zbytek dne. Čus!
1: Vstávat a poslouchat Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Hey.

0: vedoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
7: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená, proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
8: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
6: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
9: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
10: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.

0: Pěťáci a Roštěnky, překvapení takhle při středě, co? No, tak hold, dneska, jak pan Michalík říkal, že dorazí Hans pro cash, tak Hans nedorazí. Já jsem to tady musela přijít zkontrolovat, jak to jisto jistě snaživě zvládáte s novým školním rokem. No a vy, co už jste samozřejmě jako otrlí a máte doma ta dítka, tak věřím, že si s tím radíte dobře, no ale klidně dávejte vědět, jaký je u vás ten start nového školního roku. Před náma je 2. říjnové dopoledne, ve kterém se společně překleneme do odpoledních chvil, takže je před náma opravdu fůra času, který vám ovšem bude, doufám, všem v práci utíkat. Pro dnešek naší nejtěžší váhovou kategorii tedy zastupuje ta nejlehčí a nejmladší kategorie, ovšem to neznamená, že bych vás ošulila o pravé rokové a metalové fláky, ve kterých pokračujeme po 10. Přátelé, máme menší skluz, 2 minuty po 10, takže rychle šup na zprávy, mrknem na cesty a pak to rozjedem.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na příjezdu od Frýdku Místku na Místecké ulici. Tvoří se tu kolony. Nehoda nás zdrží u Opavy na příjezdu od Ostravy. Tady bourala 2 osobní auta.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Radio Čas Rok. Zprávy.
3: Dobré dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za chleba si připlatíme, může za to vyšší cena potravinářské pšenice, která od června zdražila až o 20% a rostou i náklady na energie a dopravu. Výrobci mouky, pečiva i těstovin nejspíš ceny svých produktů zvýší už na podzim.
6: Morava aktuálně.
3: Ostrava chystá stavbu nové ocelové lávky přes řeku Ondřejnici na rozhraní Proskovic a Košatky. Novinku přivítají hlavně cyklisté. Ti kvůli uzavření původní dřevěné konstrukce museli jezdit objížďkou. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
7: Lávka má v rámci cyklodopravy nadregionální význam. Nový objekt ale zajistí zejména bezpečný a bezbariérový pohyb cyklistů i chodců v tomto území. Pamatovali jsme také na případné povodňové situace, protože stávající objekt nebyl v případě rozvodnění řeky odolný. Nová stavba je dimenzována až na stoletou vodu.
3: Zlínský kraj pomůže dětem z náhradních rodin. Poradenské a krizové centrum chystá projekt, který rozšíří podporu centra náhradní rodinné péče ve Zlíně o psychologa a speciálního pedagoga a zaměří se na hledání náhradních rodičů. Hokejisté Třince v přípravě na blížící se start extraligy poprvé prohráli. Po sérii 4 vítězství oceláři podlehli domácí Olomouci 1-3. Hanáci si tak připsali 2. výhru v 5. utkání. Brněnská Kometa vyhrála na ledě Slovanu Bratislava 3-2 v prodloužení. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne, teď už s Kiki Střelcovou.

taková vzpomínka na letošní oslavy 15. narozenin Rádia Čas Rok, kdy se kapela Citron představila a zaspívala a zahrála nám jako jeden z našich vzácných gratulantů. No jo, no, léto, přátelé, už je bohužel ty tam téměř, ačkoliv, co se týče těch letních teplot, tak ty stále přetrvávají. No ale o těch si řekneme víc až za chvíli, jako všechno má svůj čas a vzhledem k tomu, že středa bývá kritická, tak to vůbec dneska nebudeme hrotit. Hele, teď tady pro vás mám další muziku, chystá se Serge Tankian, no a potom se podíváme na to, jaký ten dnešní den by měl být. No, ale ještě předtím, pravda, tady pro vás budu mít pozvání na zítřejší ostrý budíček. Tak zůstaňte s námi i nadále, no a dozvíte se nejenom, jaké vyhlídky nás čekají na dnešek, ale taky, co se toho počasí týče. Barok

Tak, bando naše, i zítra se na vás budu těšit v Ostrém budíčku. No, koukneme se třeba na jeden ostrov, a nebo možná nekoukneme, protože jeden takový vykukuje tu a tam kolem Kanady. Ale bude to

No, každý z nás jako asi někdy nemá úplně den, ale pak jsou dny také, že si říkáte, že se máte super čupra. Pak začnete promlouvat ke statisícovému davu Rádia Čas Rok. A zjistíte, že ten den jako asi úplně tak skvělý nemáte. Přinejmenším, co se komunikace týče. No tak ačkoliv můj start byl dnes trochu takový kostrbatější, Střelcová už se snad aklimatizovala a nejspíš pomohlo i dobré jídlo s kvalitní kávou a určitě mi adrenalin zvedlo uskupení ze stejnojmenné partičky, která nám na Čas Roku před malou chvíli dohrála. No, snad to stejně tak dobře zapůsobilo teda i na vás. No a jak říkám, dobré kvalitní jídlo je mocná čarodějka, takže si teď k tomu svačinkovému času dejte aspoň něco drobného, co vám udrží energii do oběda, ale utíká nám to fajně, bych řekla. Takže nebojte, brzo se oběda stejně dočkáte, ani nestačíte mrknout a pak už tady bude odpoledne a budete mít po šichtě, no a tak prostě ten život plyne a utíká. No nicméně, jo, já jsem si říkala, dobrý, tak teďka pohodinda, že strknu si tady kavča. Mezi tím, co k nám bude promlouvat Milan Gelnar a ono, zjistíte, že on si Milan vzal na dnešek dovolenou, jo? No takže přátelé, nezbývá nic jiného, abych aspoň, zase jak vás o to neuchudím, jo? Se podívala na ty horoskopy po Střelcovsku, takže já to jdu proštudovat a pak vám se pokusím podat nějaké adekvátní hlášení. Nicméně mě pobavil jeden nadpis jednoho

0: článku, že prej slova nám dneska půjdou od pusy. No, tak to nevím úplně, jestli je zrovna můj případ. Tak snad se to obrátí brzo k lepšímu. Za chvilku už další muzika a já vám přeju ze studia Rádia Čas Rok pohodové středeční dopoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to. Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jinak 4.
2: Naťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.

0: Taky v druhý zářijový den ladíte rádio Časrok. Teďka do našeho playlistu přispěli Green Day, za okamžik už Skillet. No a dneska, děcka, je a bude další skvělý den s příjemným počasím. Teploty se v denních maximech budou točit stejně jako včera, okolo 21 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy tam budete mít zase samozřejmě teplej až 28. No a během dne nám bude pofukovat mírný vítr od západu, který příjemně osvěží. No a co se týče výskytu srážek, tak můžou se objevit, ale jenom jako sem tam. Ale na severu republiky, tam je to jiná. Je tam možnost, že se tam objeví častěji jako takové ty deštíky anebo přehánky. No a protože už se ví, jaký bude teplotně ten letošní podzim, tak na to se podíváme už v příští hodině po 11. Protože v téhle, přátelé, musíme stihnout ještě něco jiného. Máte ode mě slíbené horoskopy, pač Milan Gelnár jako si vzal volno, že? Nikomu o tom moc nedal vědět, takže nebojte, za chvíli se toho moje maličkost ujme a řekneme si, co si o dnešku myslí hvězdy.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.
2: Rádio Čas Rock.
1: Pravé rockové rádio.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš Heřmanický pivovar.
4: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.

Ladíte Rádio Čas Rok, s Kiki za mikrofonem, no a jak jsem říkala, náš Milan Gelnár si vzal na dnešek dovolenou a tak ty horoskopy pojmeme po střelcovsku, jo? Ať o nic nepřijdete, obzvláště ti pak, co podle nich řídíte své životy. Takže prosím vás, všeobecně, jo? Nebudeme se s tím to piplat. Nebudem to zbytečně podrobně rozebírat, ale ať víte, středa s datem 2. září je ideální na nějaké ujasňování si vlastních pocitů. A pozor, to je teprve začátek, tento den prý je vhodný k nastavování si svých pevných hranic a taky ideálním momentem k velkým životním změnám. Takže plánujete-li postavit dům, zasadit strom, splodit syna či dceru, dnešek je na to ideálním. Konstelace hvězd upozorňují však a varují před vytvářením zmatku a taky mícháním se do záležitostí druhých, jo? Které jakožto Češi, že moc rádi a často řešíme. Takže prosím vás, každý se starejte o svoji zahrádku, jo, a na ostatní se vyprněte. Hele, žádné zbytečné přetěžování, to je další věc, na kterou byste se dneska měli zaměřit. No, při středě, no, prosím vás, milí nadřízení, jo, všichni manažerové, ředitelové, nadřízení, zkrátka veškerých firem, buďte k těm svým podřízeným tak jako milostiví, jo. Berte trošičku v potaz ty dnešní horoskopy. No, a v závěru je třeba říct, že úspěšní dnes budou ti, co nic neuspěchají a budou konat v klidu a s rozvahou. Nenadarmo se u nás doma vždycky po našemu říkávalo Vartky guvno dupe targo.

nám teď na čas roku dala brněnská partička říkající se Mucha. Přátelé, máme 10.57, což znamená, že za chvilku tady máme další novou 60-minutovku. No a v té trochu zabředneme do kalendáře a řekneme si, na koho a na co dneska nezapomenout. K tomu Hammerfall. Přihodím taky do 3. Do třetice všeho dobrého dorazí třeba i vypsaná fixa.

0: taky něco příjemného kolegyňce z policejního oddělení na tiskovém, policistka Sonička, takže zdravíme, ano, i od tama nás posloucháte, takže musíme tady na čas roku sekat latinu, bosy nás jinak najdou. Přátelé, 10.58, Kiki Strasová vás zdraví z Vln Rády a čas rok taky při středečním dopoledni, no a přeju, ať ho máte co nejpříjemnější. Za chvíli už naši kolegové z redakce, pohled na cesty a taky čerstvý dopravní servis.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok.
1: Čas rok.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Nehoda se řeší v Ostravě na Moravské ulici, bourala tady dvě osobní auta. Stále jsou problémy u Opavy na hlavním tahu Roztravy na ulici Těšínské, i tady bouraly dva osobáky. Vážná nehoda se stala u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. Tady se srazilo nákladní auto s osobním, je to na hlavním tahu, na místě zasahují záchranáři.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na konci pracovního týdne ještě přijdou tropy, ukončí je ale víkendové bouřky. Denní maxima mají pozvolna stoupat a v pátek se podle televize LTV Plus dostanou i na 30-stupňovou hranici. Koncem víkendu už se má ochladit.
1: Morava aktuálně.
9: Opavský zimní stadion se po více než třech letech rozsáhlé rekonstrukce otevře veřejnosti. První hokejové utkání se tu odehraje v pátek 25. září. O zahajovacím víkendu budou připraveny taky komentované prohlídky nové arény. Kroměříž vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. Vznikne tak místo nejenom pro sportovce, ale sloužit bude i veřejnosti, třeba při pořádání různých akcí. Více nám řekl mluvčí města Jan Vondrášek.
11: Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu.
9: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O dvě hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne s Kiki Střelcovou.

fantastičtí Queensryche na vlnách Rádia Časrock. Přátelé s datem... s datem... No, to je opravdu ta kritická středa. Já vždycky si tak jako dneska zdárně našlapnu a pak to jde rychle do kytek. No tak ještě jednou a lépe. Středa s datem 2. září. Do konce roku nám zbývá pouhých 120 dní. Nebojte, dneska jako nebudeme odpočítávat dny do Vánoc, jo? Tímto zdravím některé naše posluchače, kterým to drásá nervy. No, ale to jako kde se to vzalo, že už opravdu máme jenom 120 dnů do konce letoška, to nechápu a věřím, že v tom nejsem sama. Nicméně v tento den slaví svátek Adélky, kterých je v Česku zastoupeno celkem hojné množství, zhruba nějakých 45 tisíc. Takže milé holky, slečny, dívky, ženy, dámy, Adélky, všechno nejlepší i za nás. Co se týče dneska narozených, tak 69. narozeniny slaví americký hudební skladatel a klávesista, který se proslavil především jako zakládající člen skupiny Toto, Steve Porcaro. Dnes už 75-letý vyšetřovatel známého amerického seriálu Námořní vyšetřovací služba Mark Harmon slaví, všechno nejlepší. 62 má kanadský herec a taky basák kapely Dogstar Keanu Reeves. No a vzpomínáme i na jednu z nejvýraznějších osobností české filmové a divadelní scény. Herec, kterého si jako všichni pamatujou z nezapomenutelných komediálních rolí v Disco příběhu. Ježiši Maria, já se z toho dneska nedostanu. Několika dílné komedie Byl jednou jeden Polda nebo legendárního seriálu Hospoda. Řeč samozřejmě není o nikom jiném než o Ladislavu Potměšilovi, který by dnes oslavil 81. narozeniny. No, pokud i vy něco slavíte, tak přejeme za celou naši partiu Rádia Časrock všechno nejlepší. My se ještě za chvíli podíváme na nějaké ty události, které se k dnešku váží, ale já už teďka raději pustím další muziku a jdu si rozplantat ten svůj zamotaný jazyk.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny,

0: koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
5: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
6: Zdravíme všechny rockery. Začala nám škola a tak jsme si řekli, že i Rebelský bar se tomuto tématu bude věnovat.
7: Tudíž zdravíme i všechny školou povinné a právě školství se budeme věnovat dnešní Rebelský bar.
6: Čeká nás hudba spojená, ať už to s učiteli, a nebo třeba v názvu. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock.
7: A o hodinku později na televizi Rebel.

Ladíte rádio Čas Rok, za nějaké 3 minutky bude 11:30, no a já doufám, že všichni, co poctivě teďka makáte, dřete, takže vám to příjemně s naším vaším rádiem utíká. No a dnešek jako jednu z těch neslavných vzpomínek připomíná obvinění Ozzyho Osborna z pokusu zabití své manželky Sharon. Jo, i takové věci se v tomto manželství děly. Říká se, že o mrtvých jen v dobrém, jo, ale myslím si, že na tom nic vlastně není špatného, když zmíním věc, se kterou byl Ozzy takřka celoživotně spojen, a to jsou jako nejrůznější omamné a návykové látky. No a právě ty zapříčinili tenhle ten vyhrocený okamžik mezi manželi. Nicméně, princ temnoty po propuštění z vazby pod podmínkou pochopitelně okamžitě nastoupil na odvykací kůru. No a vy všichni, co řešíte nějaké trable, tak si vemte z tohohle manželství příklad. Ačkoliv šlo pravda o velmi abnormální situaci mezi manželi, tak i tu společně překonali a zůstali spolu až do Ozzyho posledních chvil. Takže jestli někdo řešíte nějaké trable, tak přátelé, nevzdávejte to, protože nezapomínejte na to, že každý jsme nějaký, a já bych si troufla říct, jakože s každým z nás je občas těžké vyjít. No a tak když byla řeč o Ozzym, tak pochopitelně nemůžu jinak, než si ho teďka na rádiu Čas Rok s vámi dát.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: hraní poctivých rockových a metalových fláků budeme na čas roku pokračovat pochopitelně i v příštích minutách, ale teď k tomu avizovanému slíbenému počasí, které nás čeká během podzimních dnů. Včera se nám všichni studenti a žáci vrátili po dvouměsíční pauze do školních lavic. Ofiko máme po prázdninách, no ale tenhle ten názor rozhodně nemá aktuální počasí. V září, přátelé, nás čekají opravdu nadprůměrné teploty, stejně jako tomu bude celý podzim. To aspoň tvrdí Český hydrometeorologický ústav, což se vlastně není vůbec čemu divit vzhledem ke globálnímu oteplování celé planety. No ale zpátky k aktuálně probíhajícímu měsíci. Zářijové dny přinesou až tropické 30-stupňové teploty, stejně jako tomu bude v tomto týdnu. No ale jak všichni víme, vzhledem k datu v kalendáři už to jako nebude takové to úmorné, takže i my, nemilovníci veder, budeme tohle snášet dobře. Obzvlášť, když si v noci budeme moci dostatečně vyvětrat, protože teď se nám rtuče teploměrů budou hýbat a hýbou okolo 10 až 15 stupňů. Takže to zase prosím vás s tím větráním nepřehánějte, ať pak nedrkotáte zuby kosou. No, já si myslím, že by nás mohlo čekat krásné babí léto. Tak doufám, že si všichni těchto zářijových podzimních dnů budete užívat, stejně jako my na vlnách Rádia Časrok, kteří už jsme se nemohli dočkat, až si to tady podzimně vyzdobíme. No, tak můžete učinit i u vás doma, ať si to zase doma zvelebíte. No a teď už pojďme zase zpátky k muzice. Já vám přeju pohodový poslech a užívejte klidného středečního dopoledne.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.

Vidíte to, jak nám ten společný čas krásně utekl. Přátelé, 11:57 a to pro vás znamená jediné. Utíkejte od strojů, puste veškeré pracovní náčiní a nářadí a běžte si doplnit energii nějakým dobrým středečním obědem. Já vám nabídnu cheap trick. Dalším podávaným chodem bude něco z české kuchyně. Dáme Dorian. No a naservíruju vám třeba i Megadeth. Meny Rádia Čas Rock, jak víte, bude opět a zase podávané v rámci švédských stolů, takže každý z vás si určitě přijde na své. Dneska ten oběd podává Kiki Střelcová. Já vám přeju nejen dobrou chuť, ale taky příjemný středeční teď už odpolední poslech Rádia Čas Rock.

0: Slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Frenštátu pod Radhoštěm v ulici 6. května. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Situace je se zraněním. Dále buďte opatrní v Uherském Hradišti na silnici poblíž oblasti Staré Hutě. Nákladní auto se střetlo s osobním a na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré odpoledne, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za závažné zločiny spáchané pod vlivem alkoholu nebo drog. Pachatelé by podle návrhu neměli dostávat mírnější tresty jen proto, že se sami uvedli do stavu nepříčetnosti. Změna se má týkat hlavně závažných násilných a sexuálních činů. Návrh chce ministerstvo představit na podzim.
3: Morava aktuálně.
2: V Ostravě bude tato sobota patřit milovníkům městské hromadné dopravy. V areálu dopravního podniku v Martinově se představí historické tramvaje, autobusy i trolejbusy. Návštěvníky čekají také vyhlídkové jízdy, koncerty, atrakce pro děti a ukázky práce dopraváků. V Rožnově pod Radhoštěm začala dostavba kulturního centra. Co moderní dřevostavba propojená moderními technologiemi nabídne, to nám už prozradila mluvčí města Adéla Kousalová.
4: Od srpna letošního roku do konce ledna 2027 je naplánována výstavba hrubé stavby. Nejprve vzniknou oba společenské sály, následovat bude foaje a zastřešení vstupu. Poslední bude čtyřpodlažní část se zázemím pro účinkující a zaměstnance směrem ke škole. Jednou z nejvýznamnějších změn je navýšení kapacity velkého sálu až na 600 stojících diváků.
2: A zlínští hokejisté na Slovensku znovu inkasovali 7 gólů. Berani v Žilině prohráli 3-7 a stejně jako před týdnem v Nitře doplatili na chyby v obraně. Po 8 minutách už prohrávali 0-2 a první třetinu zakončili se 4-gólovým mankem. Zlín se ještě pokusil zápas zdramatizovat, ale domácí přidali další 2 branky a rozhodli. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days. Čas rok. Čas rok.
2: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
4: Rádio Čas Rock.
5: Pravé

Časrouk jsme se teďka vrátili do osmdesátek, konkrétně do roku 1987, kdy vyšla tahleta pecka I'm Alive od Halloweenu. Ladíte rádio Časrouk, to už jsem asi řekla, já fakt dneska tu středu mám nějakou kritickou. No a někdy je potřeba prostě dát více prostoru té muzice, takže jsem vás teďka při tom středečním obědu ho nechala v klidu, nebo jí. No, vidíte to, já opravdu dneska nemám den. A to jsem si myslela, že jako mám opravdu skvělý, úžasný den, ale bohužel mi to nekecá. No tak odpusťte případné přeřeky a překlepy. Já myslím, že moji hatmatilce ale i tak jako porozumíte, že aspoň snad jako k vám vždycky dojde to podstatné a důležité, co vám budu chtít předat. Stejně jako v těchto chvílích. Prosím vás, v minulé hodině jsme přáli dnešním oslavencům 2. zářijového dne, no ale víte o tom, že na dnešek připadá i Světový den kokosu? No a protože je kokosový ořech opředený spoustou zajímavostmi, tak se na ně za chvíli společně podíváme a rozšíříme si obzory. No a když tu dneska s vámi není Hans, tak se ho teďka alespoň pojďme naservírovat v rámci playlistu Rádia Časrok s jeho uskupením Dorian. Fajn poslech.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
2: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Ladíte rádio Čas Rock, pokud si vychutnáváte středeční oběd, tak vám k němu přeju dobrou chuť. No a my ještě než přistoupíme k tomu světovému dni kokosu a nějakým těm zajímavostem s touto plodinou spojenými, tak si pojďme připomenout novinku tohoto týdne.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: O první zářijovou novinku týdne Rádia Čas Rock se postará domácí partička Kafe 80, která má venku single s názvem Spověď. Ten je o běžném životě, který někdy přináší velice zajímavé situace, tak si je pojďme připomenout a vy můžete dát vědět, co na ten jejich kousek říkáte.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok. Čas rok.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
7: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš heřmanický pivovar.
0: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

rádiu Čas Rock už je tak nějak jako oficiálně, můžeme říct, léto za náma, protože počínaje včerejškem, šišmaria, začal meteorologický podzim, no ale jak už bylo zmíněno, počasí si to nemyslí, alespoň ty denní teploty. No takže pokud si budete chtít připomenout vůně či chutě léta, za příjemných teplot, tak si můžete buď to zajít na nějakou typickou letní kokosovou pochoutku, anebo si ji třeba doma vytvořit. No, a jak už teda bylo zmíněno, dnes, přátelé, oslavujeme kokos, jo? Takže oficiálně dnešní den patří kokosu Lucifera, tedy kokosovníku ořechovému. Pro ty zvídavější patří k palmám z čeledí arekovitých. Šišmaria, že já se vůbec do toho pustila, když mi to mluvení dneska tak jde. No nicméně, víte o tom, že kokos používali k obživě už naši předkové, kteří tady žili před 2000 lety? Takže kokos má opravdu hodně dávnou historii. Samozřejmě země původu je Indonésie a k nám do Evropy a taky do Afriky se dostaly kokosy až kolem 16. století. No a jak nejspíš všichni víte, tak kokos má všestranné využití. Kromě toho, že si jej můžete dopřát v nějakýchkoliv pokrmech, především pak na sladko, ale víme, že v dnešní době se ty kombinace různě mísí, takže můžete i na slano jej samozřejmě zamíchat do nějakého pokrmu. Šišmara, jako chápeme se, že jo, že si dáte třeba maso a na to si prdnete kousek kokosu, že tak, ano. No, dneska to opravdu tře, přátelé. No, nicméně jsem chtěla říct, že ten kokos se dá pochopitelně využít díky vláknům na nejrůznější lodní lana, jo? A nebo třeba ty skořápky se využívají jako misky, což ale samozřejmě spoustu z vás určitě ví. No, tak tolik tedy k zajímavostem ke kokosu, který dneska slaví světový den. A protože já a moje mluvení si dneska úplně nejdeme ruku v ruce, tak já zase raději nechám promlouvat muziku. To je jistější.

0: boy.
1: Já doufám, že vám ta dnešní středa utíká stejně tak rychle jako mě. Ani jsem se nestihla otočit a máme tu 13. Byť mi to teda dneska, co se mluveného projevu týče, dře, tak snad teda se k vám dostávají alespoň ty nějaké podstatné informace, které vám vždycky chci předat, ale co hlavně se k vám určitě dostává, je muzika. No a ta samozřejmě bude i v příštích 60 minutách kvalitní a nabitá plnými kvalitními rockovými a metalovými riffy. Ježíš Maria, Judas Priest. Jako co si budem, přátelé, je to nevýhoda být moderátorem, který prostě vstane evidentně prdelí a neumí vám to dneska, ano, dívejte se, já nejsem schopná ani jako dát normálně dohromady kloubnou větu, chtěla jsem říct, že je to na hovno, když prostě vstanete prdelí a neumíte složit ani inteligentně větu. No nevadí, kdo si s tím určitě poradí, jsou Titanic. Alespoň dneska opravdu chápu ten význam věty, že středa bývá kritická. Tu mám dneska teda fest kritickou. No a dáme Guns N' Roses. Já jako už při svém začátku říkala, že se pokusím jako rozmluvit, vyžbleptat, ale ono to evidentně nepomáhá. Takže víte co, já na to s prominutím hážu bobek a možná to bude lepší. Nicméně, vy se nedivte ničemu, co se v příštích 60 minutách stane, co ode mě uslyšíte, jo? Berte hlavně v potaz muziku a já vám přeju příjemné středeční odpoledne z Rádia Čas Rok. Kiki Strancová se vám hlásí zpoza kormidla.
2: Rádio Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku Místku na velké křižovatce poblíž Místeckého náměstí. Stala se tady nehoda dvou osobních aut, na místě je policie. Dále buďte opatrní v Kroměříži na silnici v oblasti Loukov. Dodávka se střetla s osobním autem. A pozornost se vyplatí na Jesenicku na silnici poblíž oblasti Lipové Lázně. Havarovalo zde osobní vozidlo. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
6: Zdravím rokeři, jsou tady opět aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se může od ledna snížit podpora v nezaměstnanosti. Vláda schválila návrh, podle kterého by v prvních dvou měsících činila 65% místo současných 80%. V dalších dvou měsících by se pobíralo stejně jako teď 50% výdělku, poté 45% místo nynějších 40%. Maximální podpora by tak klesla na 28 900. Návrh ale ještě musí projednat sněmovna a senát.
2: Morava aktuálně.
6: Bohumínské kino rozzářilo nové předsálí. Diváky čeká více pohodlný, modernější prostor a také pořádná dávka barev. Více dodává mluvčí města Jana Končítková.
0: Kromě klasické výmalby jsme na boční stěny a sloupy nechali instalovat dekorativní stěrku. Stávající sedačky doplnila nová křesílka a stolky a celý prostor jsme oživili barevnými doplňky. Po vzoru Multikin si mohou diváci ještě v předsálí prohlédnout upoutávky k filmovým hitům na nové velké obrazovce.
8: U Lutína u Olomouce vznikne nové zdravotnické centrum. Nabídne ordinace praktických lékařů pro děti i dospělé, stomatologa, dentální hygienu a také lékárnu. Součástí bude i parkoviště pro pacienty a zdravotníky. Moderní nízkoenergetická budova vyjde na necelých 100 milionů korun. Hotová by měla být na podzim příštího roku. A český fotbalový reprezentant David Douděra opouští Slavii. 28letý obránce je blízko přestupu do amerického FC Cincinnati, kde si poprvé v kariéře zahraje v zahraničí. David Douděra strávil ve Slavii více než 4 roky a odehrál 153 soutěžních zápasů. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.

0: Ladíte rádio Čas Rok, máme těsně před 1:45 odpoledne. Příjemně nám ten čas letí a plyne, tak doufám, že to vnímáte teda stejně tak jako já. No a my tady máme, přátelé, první středu měsíce, která nám přináší nové téma rubriky naší vrány Slav... No dobře, no tak teď jsem si říkala, že to neposeru a zase jsem to posrala, tak ještě jednou, jo? Nové téma rubriky naší vrány Středa slavit je třeba. A ta pro měsíc září bude věnovaná všem singlům a albům, které v letošním roce slaví 40. No ale jak znáte naší Hanku, tak dojde i na mimo hudební události, pochopitelně. No a tak už dneska se vrátíme zpátky do roku 1986. No a je na vás zavzpomínat na dobu před těmi 40 lety, samozřejmě pokud jste už jako mohli nějaké ty zážitky mít, tak nám to tady můžete pomalu začít shromažďovat na číslo 725-331-155, ať už do SMS brány nebo na náš WhatsApp, případně můžete taky využít mailovou adresu studio@casrock.cz. A s vránou v odpoledním driveu se této éře pověnujete. No a možná vám teta Hanka povypráví svůj zážitek z toho daného roku, kdy jako malá 4letá holčička se naučila konečně říkat jedno zásadní písmenko, bez kterého by se jakožto moderátorka neobešla. Tak jestli chcete vědět, jaké písmenko to bylo, poslouchejte dnešní odpolední drive na Rádiu Čas Rok.
1: Rádio

0: Rock. Tak, bando naše, i zítra se na vás budu těšit v Ostrém Budíčku. No, koukneme se třeba na jeden ostrov, a nebo možná nekoukneme, protože jeden takový vykukuje tu a tam kolem Kanady. Ale bude toho více, třeba novinky z programu Čas rok natvrdo. Tak si nezapomeňte nastavit budíky, já se na vás budu těšit před 6 ráno.
1: Ostrý budíček.

0: Pojďte, skočíme se teď na čas roku trochu sportovně znemožnit. Pokud se dříve Střelcová neznemožní zase nějakým přeřekem.
1: Radio Čas Rok, kam za sportem.
0: 100 různých cest. Jako co si budem, takový výběr člověk kolikrát nemá ani na venkovním výletě. A teď si představte, že z takového množství si můžete vybrat, aniž byste si jako nechali kazit plány počasím, které na podzim, co si budem, bývá si chravější. No i když zatím jsou pravda ty vyhlídky na letošní podzim příznivé, tak přece jenom je vždycky dobré mít zadní vrátka. No a pro tento případ si vzpomeňte na má slova, až takový případ nastane, že užít si aktivního odpočinku a zároveň adrenalinové zábavy s celou familií můžete v lezeckém ostravském centru Hangar. Tam na vás čeká obří lezecká plocha, na které se vyřádí jak ti zkušení, ale seznámit se s ním můžou i úplní začátečníci, třeba jako já, jo? No a kdyby vás to náhodou jako přestalo bavit, či jste si potřebovali trošku dáchnout a doplnit energii, tak v Hangaru mysleli i na tohle, protože na místě je kavárna s výběrovou kávou a taky bistro. No takže pokud tam vyrazíte a třeba i s ratolestma, jo, mimochodem, o které bude prosím vás postaráno v rámci dvoupatrového dětského parku, tak se určitě nemusíte bát, že byste se nudili, protože z Hangaru odejde se zážitky celá rodina.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky

0: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
1: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění rozprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.

pravda, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

UFO na vlnách Rádia Časrock se songem No Place to Run. Pomaličku doznívá pár minut po půl druhé odpoledne. Já tady pro vás chystám avizovaný Titanic, těšit se můžete také na 6 AM a nebo třeba Candlebox. No a s příchodem nového školního roku se na západě naší republiky, konkrétně v Karlových Varech, obnovily staronové obory. Velice zajímavé, které vlastně šly do zapomnění v uplynulých letech. Jo? Takže které předměty se tam od včerejška začaly vyučovat na střední průmyslové škole, tak o tom si víc řekneme za chvíli. Zůstaňte s náma, do té doby posílám slíbenou muziku a přeju pohodový poslech. Časrock.

0: Karlovarského kraje. Obory staré tisíce let, přátelé, to jsou tradiční řemesla sklářství a keramiky. No a právě tyhle ty obory nyní obnovili na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech. Na tyto znovu oživené obory nastoupilo v novém školním roce celkem 10 studentů. 5 na skláře a 5 na keramiku. No a Karlovarský kraj tyto tradiční řemeslné obory plně finančně podpořil. A navíc zajistili taky podporu a spolupráci s místní porcelánkou a taky sklárnou. Už jsem zase jako chtěla říct evidentně něco jiného v té puse, jo? Tak proto ta porcelánka. Čili, to je teďka takový podnět pro rodiče všech letošních deváťáků. Pokud máte doma puboše, kterého baví manuální práce s těmito klasickými výrobními materiály, jako je sklo a keramika, a nebojíte se vám, jako že se vám dítě ztratí v České republice, pokud jste ze vzdálených krajů a museli byste ho poslat na inter, tak určitě bych jako o tom přinejmenším uvažovala, protože obzvlášť v dnešní době plné moderních technologií jsou tyto manuální obory velice dobře ceněné a taky skvěle finančně ohodnocené. No, třeba ještě budete mít jednou doma milionáře. Tak tolik tedy k takovým jako menším tipům a taky zajímavostem týkající se nového školního roku, který samozřejmě začal včera i u nás na rádiu Čas Rok. A tak teďka pojďme, aby... Ne. Jinak. Raději pojďme k další muzice. Za chvilku Candlebox. Fajn poslech.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rok. Více na webu rádia Čas Rok a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: Čas rok.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.

0: plouváme do závěru 13. hodiny odpolední. No a už někteří už jenom hoďku a půjdete k píchačkám a budete to mít to dnešní středeční pracovní nasazení za sebou. Jiným ještě nějaký ten čas zbývá, ale nebojte, vám všem, kteří jste naladěni na vlnách Rádia Čas Rock, budeme zpříjemňovat celé středeční odpoledne. Především pak kvalitní muzikou. No a po 14. se dostaví pánové Jimmy Page a David Coverdale. Jedna klasika bude střídat druhou, z další dorazí pražský výběr. No a pak taky Střelcová zatlačí slzu, protože zavzpomínáme na úchvatnou oslavu 15. narozenin Rádia Čas Rock, kdy se vůbec poprvé v historii našeho slavení představila a dorazila nám gratulovat zahraniční hvězda, kterou nebyl nikdo jiný než dánští Pretty Maids. Jako z toho budu mít ještě hodně dlouho husinu. Vždycky, když je uslyším, tak zavzpomínám na ten legendární večer. No, přátelé, za 4 minutky odbije 14. Takže teďka se zase jako z toho melancholického vzpomínání pojďme vrátit nohama na zem do přítomnosti. Já předávám slovo našim kolegům do redakce, zjistíme, co se kde děje nového a taky stejně tak, jak to vypadá na cestách. I nadále je s váma Kiki Střelcová, ladíte Rádio Čas Rock a já vám přeju klidné středeční odpoledne. Čas Rock. Čas
1: Rock. Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Máme.
4: Kolik?
3: 100.
4: Na co?
3: Na koláč.
5: Koju.
4: Není zač.
3: Máme.
4: Kolik?
3: 300.
4: Na co?
3: Na kino.
5: Koju.
4: Není zač.
6: Máme.
4: Kolik?
6: 500.
4: Na co?
6: Na jídlo.
4: Není zač.
7: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Stále si dávejte pozor ve Frýdku místku na velké křižovatce poblíž Místeckého náměstí. Stala se tady nehoda dvou osobních aut, na místě je policie. Dále buďte opatrní na Zlínsku v Otrokovicích v ulici Třídy spojenců. Dodávka se srazila s osobním autem, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Zdravím rockeři, jsou tady opět aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Horko přineslo několik teplotních rekordů, včetně českého maxima 41,9 stupně naměřeného v Doksanech. Teploty letos překročily 40 stupňů hned v 5 dnech a tropických dnů bylo celkem 51. Rekordní byl také počet tropických nocí, kterých meteorologové napočítali 35.
11: Morava aktuálně.
8: Moravskoslezský kraj i letos vzdá hold zdravotním sestrám za jejich profesionalitu, nasazení i lidský přístup. Více nám sdělila zastupující mluvčí Miroslava Chleboňová.
12: Moravskoslezská sestra dlouhodobě připomíná práci lidí, bez níž by se kvalitní zdravotní péče neobejde. Zdravotní sestry jsou pacientům na blízku ve chvíli, kdy potřebují nejen odbornou pomoc, ale často také podporu, trpělivost a obyčejný lidský kontakt. Právě jejich každodenní práci chce anketa představit veřejnosti a poděkovat za ní. Oceněné sestry budou nově představovány a oceňovány v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení.
8: O přízeň veřejnosti se letos uchází celkem 27 sester. Hlasování odstartovalo 24. srpna a potrvá až do 20. září. Svůj hlas můžete dát na webu sestra.msk.cz. V Olomouci se o víkendu za parkování na určitých místech platit nebude. Od února příštího roku budou parkoviště u Tržnice a Husova sboru spoplatněná jen ve všední dny od 8 do 18 hodin. O víkendech tak řidiči na těchto dvou místech zaparkují zdarma. a v pátek čeká fotbalisty MFK Karviná domácí zápas proti SK Kladno. Utkání 7. kola šance Národní ligy začne v 18 hodin na městském stadionu v Karviné ráji. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Příjemné odpoledne.

0: Legendární skladba Jimmyho Page a Davida Coverdale nespříjemnila pracovní odpoledne. Já věřím, že úplně každému z vás. No a nás teďka čeká další pecka v podání System of a Down Song Chops You. To když si jako zadáte do vyhledavače na internetu název téhle písničky, tak vám jako první vyjede, že jde o zámořský pokrm čínské kuchyně složený z masa, zeleniny a vajíček, jo? No ale pak jako zjistíte samozřejmě, že se jedná taky o slavnou skladbu. No a právě tahle ta pecka pocházející z legendárního alba Toxicity z arménsko-amerických alternativců se nyní dočkala významné pocty. Tento ikonický hit získal ve Spojených státech amerických diamantovou certifikaci za 10 milionů prodejů a streamů. No a jde vůbec o historicky první diamantový single kapely System of a Down oceněný asociací amerického nahrávacího průmyslu. Gratulujem, no a jen houšť takových uznání pro všechny kapely. Tak jdem na song.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Posloucháte středeční odpolední vysílání Rádia Čas Rok a já jsem si teďka uvědomila, že často říkávám, že jako středečního dne nebo poslechu si užíváte s Rádiem Čas Rok a ono se to týká vlastně nejenom té středy, ale všedních dnů, když tady s vámi jsem, ale teď mi jako dochází, že vlastně ne úplně všichni si ty všední dny užíváte, jo? Já to asi tak nějak jako beru ze svého vnitřního rozpoložení, že pro mě ta práce opravdu není prací, nýbrž zábavou. Takže se omlouvám všem, kteří to tak nemáte. Prosím vás, určitě se vás tím nesnažím nasrat. Jo? Já naopak se vždycky snažím předat ten kus té pozitivní energie, která doufám k vám, ať už do práce za volant, nebo třeba domů, ti, co se teprve chystáte do práce, například na noční. Odpolední to už je pozdě, že asi? No, tak jako, aby to tak k vám přes ty repráky jako nějak doputovalo. Tak doufám teda, že se to daří. No, nicméně, já tady mám ještě několik zajímavostí, které se pojí s dneškem, takže se na ně společně mrkneme v příštích minutách, protože teď otěže odpoledního programu 14. hodiny Rádia Čas Rok přeberou Pretty Maids, taky Hammerfall nebo Miloš Dodo Doležal. Já se teďka uvědomila, že až teď, po 4 hodinách tady s vámi, jsem se relativně rozmluvila. No, to brzo. A hold, není každý den posvícení, že?
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: televízií. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje. Časrok.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Naťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
5: Chcete vědět něco o svém zdraví? Užít si s dětmi show Karol a Kvído? Nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
6: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: úžasná vzpomínka na letošní oslavy Holby Rok na grilu 2026. No ačkoliv nový školní rok začíná běžně 1. září, pokud zrovna tohle datum jako nepadne na víkend, tak zásadní událost pro školství je spojená až s 2. zářím. Konkrétně roku 1811, kdy byla založena nejstarší a největší univerzita v Norsku, v hlavním městě Oslu. No to je věc, která se váže k dnešku stejně jako významný moment, který nastal v tento den jen v pozdějším století v Číně, kdy v roce 1958 zahájila své vysílání čínská státní televize. No a do třetice všeho zajímavého před 85 lety si nechala Americká akademie filmového umění patentovat sošku Oscara, která se od roku 1929 uděluje v různých oblastech filmu v rámci stejnojmenného slavnostního ceremoniálu. I takové události patří k dnešnímu dni s datem 2. září.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: o rozproudění krve v žilách. Už jsem si zase myslela, že to řeknu špatně. Se postarala styl Pantera. Naše roková vrána, přátelé, už se na čas roku na vás chystá a těší a vy si s ní užijte nejen dnešní odpoledne, ale taky její pořad po 17. zvaný Středa slavit je třeba. V tom se počínaje dneškem po celý následující měsíc, budete věnovat 86. roku, no a stejně tak při středě nebude chybět ani v rámci večerního programu Rádia Čas Rok nový díl rebelského baru našich kluků z Ostrého Budí. Na to všechno se můžete těšit na našich rokových vlnách. No a ode dneška bude taky každá středa patřit mimo naše vlny úspěšné pěvecké soutěži Československé Superstar, která startuje právě dnes. Takže pokud byste chtěli na chvíli vypnout u bedny a podívat se, jak to českému a slovenskému národu zpívá, prosím, třeba se z toho zase vyklube i nějaký ten kvalitní rokový hlas, jako tomu už bylo v minulosti. No a já tady čtu vaše zprávy, za které moc krát děkuju, a Jarda ten reaguje na to moje dnešní daření se v mluvení, že? Že prej dneska jako fakt perlím, ale zlepšuju náladu. No tak to jsem ráda, že se na cizím neštěstí jako pobavíte, no tak ono to je vždycky nejlepší, že co si budem. Nicméně píše i Milena z Bruntálu. Ahoj Kiki, každý den poslouchám vaše úžasné rádio. Jste borci a borkyně, včetně tebe. To je krásné, tak to moc krát děkujeme. A prej, i když dnes nemáš nejlepší pracovní den, nic si z toho nedělej. Vždyť je to úsměvné. Alespoň je vidět, že jsi taky jen člověk a ne robot. Mám vás moc ráda. Přeji hodně štěstí tobě i všem kolegům a dobře naladěné posluchače. Pa a pusu. To je krásné. Srdečko zaplesalo. Tak já si myslím, že zatím mým dnešním velice vydařeným vysíláním na Rádiu Čas Rok, že to nemohlo mít lepší tečku. Já se jdu, přátelé, zahrabat do nory. Vy mějte klidné středeční odpoledne, ti, co makáte ještě, a nebo jste teprve začali a máte před sebou odpolední, tak nech se daří. Držím palce, ať to co nejvíc uteče. No a já se na vás budu zase snad brzo těšit. Tak se opatrujte a za chvilku už další muzika. Čau.
1: A raz, dva, tři, 4,21. Lalala.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš heřmanický pivovar.

Robot těsně před 15. hodinou. Je tady středeční odpolední drive datum 2. září 2026 ze studia a od mikrofonu Rádia Čas Rock. Už vás zdraví vaše Vrána a také ACDC. No tak, tak co, tak budete hrát hoši nebo nebudete, nebo jak? No, těžko říct. To, co je ale nejdůležitější, určitě pojedeme dál. Zprávy jsou připraveny, muzika taky. Teď se tady stalo něco, co vůbec nedokážu vysvětlit, ale snad se s tím popereme, takže jedeme dál, nejedeme dál. Snad ano. Tak co? Tak pojedem. Já vlastně nevím, jak to bude.

0: v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok.
0: Čas rok.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Ostravě Vítkovicích v ulici Šalounova. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní na Prostějovsku v ulici Zakostreleckou. Nákladní auto

0: v oblasti Brno-Jih na hlavním nájezdu a výjezdu poblíž Lán. Nákladní auto se střetlo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za závažné zločiny spáchané pod vlivem alkoholu nebo drog. Pachatelé by podle návrhu neměli dostávat mírnější tresty jen proto, že se sami uvedli do stavu nepříčetnosti. Změna se má týkat hlavně závažných násilných a sexuálních činů. Návrh chce ministerstvo představit na podzim.
2: Morava aktuálně.
0: V Ostravě bude tato sobota patřit milovníkům městské hromadné dopravy. V areálu dopravního podniku v Martinově se představí historické tramvaje, autobusy i trolejbusy. Návštěvníky čekají také vyhlídkové jízdy, koncerty, atrakce pro děti a ukázky práce dopraváků. V Rožnově pod Radhoštěm začala dostavba kulturního centra. Co moderní dřevostavba propojená moderními technologiemi nabídne, to nám už prozradila mluvčí města Adéla Kousalová.
3: Od srpna letošního roku do konce ledna 2027 je naplánována výstavba hrubé stavby. Nejprve vzniknou oba společenské sály, následovat bude foaje a zastřešení vstupu. Poslední bude čtyřpodlažní část se zázemím pro účinkující a zaměstnance směrem ke škole. Jednou z nejvýznamnějších změn je navýšení kapacity velkého sálu až na 600 stojících diváků.
0: A zlínští hokejisté na Slovensku znovu inkasovali 7 gólů. Berani v Žilině prohráli 3-7 a stejně jako před týdnem v Nitře doplatili na chyby v obraně. Po 8 minutách už prohrávali 0-2 a první třetinu zakončili se 4-gólovým mankem. Zlín se ještě pokusil zápas zdramatizovat, ale domácí přidali další 2 branky a rozhodli. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Tohle se fakt povedlo duhu společně s Orsakien a také Bad Wolves. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, 15 hodin 16 minut k tomu. Nejvyšší čas je opět připomenout novinku tohoto týdne. Vybíral Hans a lovil v domácích vodách.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: O první zářijovou novinku týdne Rádia Čas Rock se postará domácí partička Kafe 80, která má venku single s názvem Spověď. Ten je o běžném životě, který někdy přináší velice zajímavé situace, tak si je pojďme připomenout a vy můžete dát vědět, co na ten jejich kousek říkáte.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Tak na to být vidíš Grace, třeba v našem dnešním středečním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock. A téma, které je jasné, včera nám začal školní rok, léto za námi. A víte, jak to zpíval

0: září vyvolávám fotky z prázdnin. Tak schválně, ptáme se vás na to od rána, ten váš top zážitek léta 2026 pro zrovna holba rok na grilu. Hrňte to na nás, Facebook, Instač, samozřejmě máme také WhatsApp, SMS centrum, mailovku 725-33-1155. Vyberte si tu svou cestu, té se držte a pochlubte se.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas rok. Čas rok.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
7: Zdravíme všechny rockery. Začala nám škola a tak jsme si řekli, že i Rebelský bar se tomuto tématu bude věnovat.
8: Tudíž zdravíme i všechny školou povinné a právě školství se budeme věnovat dnešní Rebelský bar.
7: Čeká nás hudba spojená, ať už to s učiteli, a nebo třeba v názvu. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock.
8: A o hodinku později na televizi Rebel.

0: Kruce pesk a jejich kelský osud. Středeční odpolední drive tady na rádiu Čas Rock. Před námi AC/DC a jenom připomenu, že středa slavit je třeba, takže hned po 17. hodině se do toho společně pustíme. Je září, tak se budeme brouzdat rokem 1986, tedy u singlů a alb, která letos slavila, slaví a ještě budou slavit do konce roku 40. Několik typů dorazilo od vás, což je super, a lítají tady další. Všechno, co tam dneska nevěznáme, ale září je dlouhé, střed bude taky dost, takže jen houšť a větší kapky. Tak klidně teďka jako odpočiňte, nožky nahoru, vybavte děti, protože školní rok už se zabíhá do těch správných kolejí, tak abyste to stihli, abyste na 17. byli připraveni.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: léto najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Máme.
2: Kolik?
1: Stovku.
2: Na co?
1: Na koláč.
3: Koju.
2: Není zač.
1: Máme.
2: Kolik?
1: 300.
2: Na co?
1: Na kino.
3: Koju.
2: Není zač.
4: Máme.
2: Kolik?
4: 5.
2: Na co?
4: Na jídlo.
2: Není zač.
0: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
8: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš heřmanický pivovar.

0: zatím mrkneme do kalendáře, abyste věděli, co s kým oslavit 2.9., ale nejprve zprávy.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě na velkém kruhovém objezdu poblíž Malých Hoštic. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Nehoda je bez zranění. Dále buďte opatrní na silnici v oblasti Velíková a Hrabice. Stala se tady dopravní nehoda 3 osobních aut. A pozornost se vyplatí v Břeclavi v ulici Třída 1. máje poblíž kostela Panny Marie. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
3: Zdravím rokeři, jsou tady opět aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se může od ledna snížit podpora v nezaměstnanosti. Vláda schválila návrh, podle kterého by v prvních dvou měsících činila 65% místo současných 80%. V dalších dvou měsících by se pobíralo stejně jako teď 50% výdělku, poté 45% místo nynějších 40%. Maximální podpora by tak klesla na 28 900. Návrh ale ještě musí projednat sněmovna a senát.
5: Morava aktuálně.
3: Bohumínské kino rozzářilo nové předsálí. Diváky čeká více pohodlný, modernější prostor a také pořádná dávka barev. Více dodává mluvčí města Jana Končítková.
6: Kromě klasické výmalby jsme na boční stěny a sloupy nechali instalovat dekorativní stěrku. Stávající sedačky doplnila nová křesílka a stolky a celý prostor jsme oživili barevnými doplňky. Po vzoru Multikin si mohou diváci ještě v předsálí prohlédnout upoutávky k filmovým hitům na nové velké obrazovce.
3: U Lutína u Olomouce vznikne nové zdravotnické centrum. Nabídne ordinace praktických lékařů pro děti i dospělé, stomatologa, dentální hygienu a také lékárnu. Součástí bude i parkoviště pro pacienty a zdravotníky. Moderní nízkoenergetická budova vyjde na necelých 100 milionů korun. Hotová by měla být na podzim příštího roku. A český fotbalový reprezentant David Douděra opouští Slavii. 28letý obránce je blízko přestupu do amerického FC Cincinnati, kde si poprvé v kariéře zahraje v zahraničí. David Douděra strávil ve Slavii více než 4 roky a odehrál 153 soutěžních zápasů. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Příjemné odpoledne.
5: Odpolední drive na rádiu Čas Rok.

Evanescence tady na rádiu Čas Rock, středa 2. září pro změnu v kalendáři a v dnešním odpoledním driveu si taky připomeneme události, které hýbaly světem právě 2. 9. Tak pojďme na to mrknout společně. Dneska u nás slaví Adélky, takže holky, krásné to jméno. Váš den dneska všecko nejvíc, nejlepší za celou smečku moderátorskou. V roce 1893, neskutečné, jak to letí ten čas, to je to datum, tak v časopise shodou okolností Čas vyšla nadšená kritika karafiátových broučků, která zahájila velkou popularitu této knížky. V roce 1919 se v tento den v Praze začaly v ulicích objevovat dopravní strážníci a po 20 letech byly obnoveny 9. třídy základní školy, tehdy zatím nepovinně, a začaly působit vyšší odborné školy. To se bavíme o roce 1993. Vzhůru do muziky, protože v 65. v tento den Doors nahráli ve studiu v LA své první demo nahrávky, natočili 6 songů, které napsal Jim Morrison. No a třeba v roce 2001, tady před čtvrt stoletím, se Slipknot usadili na vrcholu britského žebříčku nejprodávanějších alb s titulem Iowa. A přišel na svět hráč na violu ve smečce Electric Light Orchestra a taky klávesák Toto. A více toho najdete na webu časrock.cz.

0: Rock. Tak bando naše, i zítra se na vás budu těšit v ostrém budíčku. No, koukneme se třeba na jeden ostrov, a nebo možná nekoukneme, protože jeden takový vykukuje tu a tam kolem Kanady. Ale bude toho více, třeba novinky z programu Čas rok natvrdo. Tak si nezapomeňte nastavit budíky, já se na vás budu těšit před 6 ráno.
1: Ostrý budíček.

0: Campbell and the Bastards Sons, úžasný to kousek tady na rádiu Čas Rock Hammer and Dance. Vy posloucháte středeční odpolední drive a je tady ještě pár tipů, co jako by se mohlo třeba oslavit 2.9. Dneska slaví kokosový ořech, dneska slaví také život bez strachu, dneska slaví i bizoní řev, tibetská demokracie mimo jiné a taky borůvkový nanuk. A pozor, na dnešek tedy 2. září připadá i den úpravy kalendárka a den propíchnutí uší. Takže uvažujete-li o náušnice, nějakém piercingu, pěkně do ouška, klidně do toho běžte, protože si to budete vždycky pamatovat, že to bylo i na den propíchnutí právě uší. Ale nic jiného, jenom to ucho. A ode mě Krokus do uší pro změnu, taky Beck, taky Gatecrasher nebo Chris Rea. A třeba, že by i jedna vaše? Popřemýšlejte, co bychom si mohli společně zahrát.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
2: Megakoncert Rádia Čas.
1: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: A raz, dva, tři, 4,21. Lalala.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas rok.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
10: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

čas rok. Středeční odpolední den v plném proudu před námi jsou Gatecrasher. A víte co? Co byste se dali vy? Řekněte si o to svoji na 725 33 11 55. Čas rok.

je složili a představili na jaře, abyste se naposlouchali, naučili se a v létě už to jeli společně s nimi a tak se taky stalo. Teď ve středečním odpoledním driveu taky muzika podle vás. Šlo by zahrát Bullet for my Valentine, Waking the Demon pro všechny rockery, pro vás do studia a nám na Šumavu, jste super, moc díky, Petr ze Sušice. Peťare, my zdravíme na Šumavu, děkujeme za pochvalu a tady je odměna, nikoli piškotek, ale muzika. Radio.

Dead Stars. Úžasný to název songu, ještě lepší zpracování, All the Devil's Toys. Na rádiu Čas Rock, další hodinka dnešního odpoledního driveu, a protože středa slavit je třeba, tak budeme brouzdat dneska vlastně poprvé v měsíci září rokem 1986. Ale k tomu taky Thunder Mother.

0: letošní čtyřicátnice. Nechte se překvapit, poskládala jsem to z vašich tipů a vybírali jste zatraceně dobře. Teď ale zprávy.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku místku v ulici Revoluční. Stala se tady nehoda cyklisty. Na místě jsou záchranné složky. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz. Na velkém kruhovém objezdu srazila se tady dvě osobní vozidla. A pozornost se vyplatí i ve Slezské Ostravě v ulici U Kapličky. Střetla se tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rock.
7: Zdravím, rockeři, jsou tady opět aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Horko přineslo několik teplotních rekordů, včetně českého maxima 41,9 stupně naměřeného v Doksanech. Teploty letos překročily 40 stupňů hned v 5 dnech a tropických dnů bylo celkem 51. Rekordní byl také počet tropických nocí, kterých meteorologové napočítali 35.
1: Morava aktuálně.
7: Moravskoslezský kraj i letos vzdá hold zdravotním sestrám za jejich profesionalitu, nasazení i lidský přístup. Více nám sdělila zastupující mluvčí Miroslava Chleboňová.
8: Moravskoslezská sestra dlouhodobě připomíná práci lidí, bez níž by se kvalitní zdravotní péče neobejde. Zdravotní sestry jsou pacientům na blízku ve chvíli, kdy potřebují nejen odbornou pomoc, ale často také podporu, trpělivost a obyčejný lidský kontakt. Právě jejich každodenní práci chce anketa představit veřejnosti a poděkovat za ní. Oceněné sestry budou nově představovány a oceňovány v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení.
7: O přízeň veřejnosti se letos uchází celkem 27 sester. Hlasování odstartovalo 24. srpna a potrvá až do 20. září. Svůj hlas můžete dát na webu sestra.msk.cz. Olomouci se o víkendu za parkování na určitých místech platit nebude. Od února příštího roku budou parkoviště u Tržnice a Husova sboru spoplatněná jen ve všední dny od 8 do 18 hodin. O víkendech tak řidiči na těchto dvou místech zaparkují zdarma. A v pátek čeká fotbalisty MFK Karviná domácí zápas proti SK Kladno. Utkání 7. kola šance Národní ligy začne v 18 hodin na městském stadionu v Karviné ráji. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.

Shangri-La, taky Godhard tady na rádiu Čas Rock, odpolední drive, a protože středa slavíte třeba a měsíc září je ve znamení těch singlů a desek, které letos slaví čtyřicátiny, tak se začneme dneškem počínaje šťourat v roce 1986. Vzniklo tehdy studio Pixar, Jaroslav Soukup točil v Plzni disco Příběh, Radku Jonovi vyšlo Memento, Jaroslavu Foglarovi u nás pro změnu Tajemství velkého Monta, což byl docela velký skok, když si vezmete, že se psal rok 86. No a u nás jste si mohli zajít do kina třeba na Dobré světlo nebo film Mladé víno, zatímco ve světě bodovali třeba Karate Kid 2, 9,5 týdne, Četa, Highlander, Star Trek 4, Cesta domů nebo Top Gun. A teď je tady ten největší point, teda pro mě z roku 1986. Za prvé nástup do školky někde na konci května a za druhé konečně jsem se o letních prázdninách toho roku naučila říkat v Krkonoších to proklaté R. Do té doby mi to úplně nešlo, rodičové učitelé byli lehce nervózní, no a tam to jako vzniklo, takže v lese to taky jako nějak vyplynulo a byl to krásně vyslovený drát i s tím, co tomu většinou jako předchází. Takže to R-ko proklaté jsem se konečně naučila. A co vy a rok 1986? Vaše oblíbené singly, vaše vzpomínky na ten rok, vaše oblíbená alba. Klidně jsem s tím. Z toho, co jste poslali za uplynulý týden, tak jsem sestavila tu čtyřku, kterou si dneska pustíme. No a začínat budeme s Ozem. Shut in the Dark, rok 1986. Původně to byl single, který vylezl v roce 1983. Postarali se o to členové skupiny Wildlife. Byli to pánové, kteří si tak jako na chvilku odskočili z jiných kapel a mimo jiné tam byl i budoucí basák Ozzyho Osbourna, Phil, který vypomáhal asi ve 4 nebo 5 hudebních projektech. No jenže slovo dalo slovo a během pár let se stal právě basákem v kapele Ozzyho Osbourna. Porazili u toho pár panáků, Phil představil tuhletu basovou linku, taky text a tak, jak by to mělo znít a vypadat. Ozzy začul a zjistil, že tohle by mohl být docela dobrý trhák. A tak trošku přepsal text a také, že jo. Takže dneska je The Ultimate Sin a tam najdete Shut in the Dark. Zajímavostí je, že v původní verzi, tedy z roku 1986, to skutečně najdete jenom na tomhletom albu, protože ty pozdější už se objevují úplně všude, na všech kompilacích, na všech výběrech, ale jsou to mixy z let 1995, 97, případně pak později až 2000. Takže díky za tenhle ten tip. První zastávka v roce 1986 a letošní čtyřicátnice Ozzy Osbourne, Shut in the Dark.

Tak také Ozzy Osbourne, první čtyřicátnice dnešního odpoledního driveu, protože středa slavit je třeba a druhý zářez z roku 1986. Opět váš tip a vaše vzpomínky. Randy MC je spojený s Aerosmith. Walk This Way. Ten originál vyšel v polovině 70. let, Steven Tyler se na tom hodně podepsal, Joe Perry taky, no a za polovinou 80. tohle spojení moc nedávalo smysl, ale Randy MC tomu věřili, Aerosmith dovolili a tak to dali dokupy. Do dneška je to číslo 4 v hitparádě Billboardu v té nejlepší stovce. Když si to nalistujete, tak to tam skutečně najdete. A podle vás, a nejen podle vás, ale i podle odborníků, vlastně jedna z nejzásadnějších hudebních spoluprací nejenom roku 1986, ale obecně. Tak další kousek. Díky za tenhle tip. Opět vám Aerosmith, Run DMC, Walk This Way.

0: taky Run DMC tady na rádiu Čas Rock, odpolední drive, a protože středa slavit je třeba, tak je před námi další letošní čtyřicátnice. Tady jsem si dovolila svoji vsuvku, protože strejda Iggy Pop je Iggy Pop. Nicméně, příběh tohohle toho songu je dost zajímavý a píše se už od července roku 1958. Wild One, neboli chcete-li Real Wild Child, tak to je song, který vznikl v Austrálii právě na konci 50. let. Podepsán je pod ní Johnny O'Keefe, když to bylo spochybňováno, hodně to bylo spochybňováno, protože většina zdrojů sice jako uvádí, že se Keefe přímo podílel na složení songu, ale jiní to spochybňují. A dokonce vylezlo i takovo, že disc jockey Tony Withers byl považován za autora téhleté písně. Ne, který se jako jenom podílel na textu, ale který protáhl taky do vysílání v rádiích. Nicméně, autorské titulky v dalších verzích zase tohodle toho DJ úplně vynechávají. Takže čert ví, jak to vlastně bylo. Nicméně o pár let později se tenhle ten song z Austrálie přestěhoval do Velké Británie, kde ho stejný DJ, který tam získal práci, pouštěl na pirátských stanicích jako Radio Atlanta, Tony Windsor nebo Radio London. Iggy Pop nahrál cover verzi, která vyšla právě v roce 1986, kdy spolupracoval s kapelou Jet. No a další cover verze, tak ta byla nahrána pro změnu v roce 2008. Takže jestli se ptáte, jaká byla rock'n'rollová vlna v Austrálii na konci 50. let, tak přesně taková. Nicméně, zpracování Iggyho Popa víme, že je jedinečné, a ten otisk osmdesátek je tady jasně zřetelný. Schválně, v jaké verzi a v jakém filmu jste tohle slyšeli?
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

dát podání i jeho popa, letošní čerstvá čtyřicátnice, a my se šoupneme zase kousíček dál, protože ještě tady visí vaše tipy. Trošičku prozradím to, co se bude dít příští středu, protože samozřejmě i příští středa slavíte třeba bude o roce 1986, a protože těch tipů se tady sešlo fakt hodně, tak je jasné, co z toho vypadne. Master of Puppets, 100% za mě jasná volba z roku 1986 a Metallica, Pajda ze Slovácka, souhlasím. Pak je tady taky typ od Dušana, co utvářelo jeho v muzice, nejenom v polovině 80. let, ale tři desky, které prý ho neskutečně ovlivnily, má je všechny doma a dodnes poslouchá, samozřejmě King Diamond, také Accept a samozřejmě taky Metla. A do třetice, abychom to měli a tak lehce poodhalili, co nás bude čekat příští týden, tak se ozval taky Milan z Kutné Hory. Nejzásadnější deska thrash metalu od Metly, Master of Puppets. Tak víte co? Dostanete ji. Příští středu to bude o Metallice. Tedy nejen o ní, ale Metallica bude hrát hlavní roli v našem středa, slavíte třeba příští týden. No a teď třešinka na dortu toho dnešního odpoledního driveu, a to budou Queen. Who Wants to Live Forever. Song, pod kterým je podepsán Brian May a který měl být původně jenom v uvozovkách filmovou písní, protože ho objevíte na soundtracku k filmu Highlander, ale taky na desce A Kind of Magic. Skvělý videoklip, úžasná souhra nejenom náhod, ale hlavně hudební a lidská a jedna z nejzásadnějších balad vůbec celých 80. let. A tady vám prozradím ještě jinou věc, protože v sobotu by pan Mercury slavil 80. tak Queen to bude sobota a neděle tady na rádiu Čas Rock.

0: Kaufka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
3: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
4: Chcete vědět něco o svém zdraví? Užít si s dětmi show Karol a Kvído

Nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.

0: Čas rok. Čas rok. Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas rok.
1: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. V ostravských Radvanicích vyrostl unikátní parčík jako z ladových obrázků. Oáza zeleně za 3,5 milionu korun nabízí vrbové tunely, dřevěná zvířátka, sáňkařský kopeček i tůňku pro bruslení. Více nám už k projektu, který pomohlo financovat město i soukromý dárce, řekne první náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
2: Díky projektu Life Call můžeme propojit soukromý a veřejný sektor. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy a v blízké době budeme představovat i jiné projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
1: V Radvanicích a Bartovicích navíc intenzivně pokračují práce na obnově okolí řeky Lučiny a proměny se brzy dočká i území u rybníku Volný. Zajímavostí také je, že tento obvod patří k nejzelenějším v Ostravě. Kromě nového parku se v něm daří včelám na nově zakládaných květnatých loukách a zelenou živou střechu, která zadržuje vodu, tam má už celkem 11 autobusových zastávek.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas rok.
1: A Moravskoslezský kraj už našel náhradu za končící uhlí. Region chce vsadit na menší moderní jaderné elektrárny vyráběné sériově v továrnách. Jako první lokalitu už vláda schválila Dětmarovice, kde má vyrůst jeden z těchto reaktorů. Podrobnosti doplňuje hejtman kraje Josef Bělica.
3: Takový modulární reaktor by vlastně znamenal jednak dostupnou energii, kterou by stát byl schopen produkovat za nějakých podmínek, ale také dostupný zdroj tepla. A náš kraj je výhodný z několika důvodů. Jednak máme vhodné geografické a geologické podmínky, jednak máme dostatek vody na to, abychom takový reaktor byli schopni uchladit, a jednak máme pořád dostatečnou průmyslovou základnu.
1: Pro zajímavost ještě můžeme doplnit, že tyto takzvané modulární reaktory fungují na podobném principu jako jaderné pohony v ponorkách a nebo letadlových lodích. V továrně se vyrobí jako stavebnice a na místo se dovezou v kuse a pak dokáží spolehlivě zásobovat teplem a elektřinou třeba celé okresní město. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas rok. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi. Váš heřmanický pivovar.
5: Radio Čas Rock.
6: Pravé rockové rádio.

0: chystají debustrol? Počkejte si, teď jsou na řadě zprávy.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Časrok. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Prostějově na ulici Za Kosteleckou. Srazilo se tady nákladní auto s vlakem. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na Olomoucku na silnici v oblasti Moravský Beroun v oblasti Čabová. Nákladní auto se srazilo s osobním. A pozornost se vyplatí ve Valašském Meziříčí v ulici Máchova. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Dobré odpoledne, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za závažné zločiny spáchané pod vlivem alkoholu nebo drog. Pachatelé by podle návrhu neměli dostávat mírnější tresty jen proto, že se sami uvedli do stavu nepříčetnosti. Změna se má týkat hlavně závažných násilných a sexuálních činů. Návrh chce ministerstvo představit na podzim.
1: Morava aktuálně.
8: V Ostravě bude tato sobota patřit milovníkům městské hromadné dopravy. V areálu dopravního podniku v Martinově se představí historické tramvaje, autobusy i trolejbusy. Návštěvníky čekají také vyhlídkové jízdy, koncerty, atrakce pro děti a ukázky práce dopraváků. V Rožnově pod Radhoštěm začala dostavba kulturního centra. Co moderní dřevostavba propojená moderními technologiemi nabídne, to nám už prozradila mluvčí města Adéla Kousalová.
9: Od srpna letošního roku do konce ledna 2027 je naplánována výstavba hrubé stavby. Nejprve vzniknou oba společenské sály, následovat bude foaje a zastřešení vstupu. Poslední bude čtyřpodlažní část se zázemím pro účinkující a zaměstnance směrem ke škole. Jednou z nejvýznamnějších změn je navýšení kapacity velkého sálu až na 600 stojících diváků.
8: A zlínští hokejisté na Slovensku znovu inkasovali 7 gólů. Berani v Žilině prohráli 3-7 a stejně jako před týdnem v Nitře doplatili na chyby v obraně. Po 8 minutách už prohrávali 0-2 a první třetinu zakončili se 4-gólovým mankem. Zlín se ještě pokusil zápas zdramatizovat, ale domácí přidali další 2 branky a rozhodli. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemný podvečer.

Vám taky rozčísli středeční odpolední drive tady na rádiu Čas roka a velice dobrá zpráva přišla z tábora legendy Debustrol. 40 let totálního masakru. Je to neuvěřitelné, ale Debustrol slaví 40 let na scéně. Pro všechny vás, fanoušky, se k tomuto výročí připravili opravdový sběratelský skvost. 18. září 2026, to je to datum, vychází jich vůbec první výběrovka. Těšit se tak můžete na kompletní průřez kariérou na 3 LPčkách nebo na 2 CDčkách. Zároveň tam taky najdete nikdy nevydané songy z prvopočátku kapely někdy z roku 1985, kdy ještě ale působila pod názvem Modrý kabát. Tak schválně, kterou si dáte od Debustrolu 18. září. To nechám na vás, máte dost času si to promyslet a tady jsou.

Rock. Tak, bando naše, i zítra se na vás budu těšit v Ostrém Budíčku. No, koukneme se třeba na jeden ostrov. A nebo možná nekoukneme, protože jeden takový vykukuje tu a tam kolem Kanady. Ale bude toho více, třeba novinky z programu Čas Rock natvrdo. Tak si nezapomeňte nastavit budíky, já se na vás budu těšit před 6 ráno. Ostrý Budíček.

Angel of Midnight, vy posloucháte Rádio Čas Rock, který je středeční odpolední drive a ještě jeden zářez z kalendárka tady toho hudebního, protože přesně 2. září 1981 vydala rocková legenda Alice Cooper v pořadí studiovku, která se zapsala do dějin. Takže dneska je to přesně 45 let. Proč se zapsala do dějin? No protože to bylo na delší dobu vlastně poslední album, které Alice vůbec vydal. Dalších skoro 5 let nevydal nic, protože se trošku léčil z alkoholismu, z užívání kokainu a tak dále a tak dále a tak dále. A vrátil se až v říjnu 1986, taky stylově. Tak my si teďka dáme kousek, který moc nezapadá do jeho tvorby, trčí tam na tom albu, ale je hodně povedený. Takže 45. dneska, Special Forces a Mr. Shock Rocku.

0: se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.

0: Zdravíme všechny rockery. Začala nám škola a tak jsme si řekli, že i Rebelský bar se tomuto tématu bude věnovat.
1: Tudíž zdravíme i všechny školou povinné a právě školství se budeme věnovat dnešní Rebelský bar.
0: Čeká nás hudba spojená, ať už to s učiteli, a nebo třeba v názvu. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock.
1: A o hodinku později na televizi Rebel.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.
2: Čas rok. Čas rok.

Já tady v odpoledním driveu na rádiu Čes Rok Quarium, zase pro změnu ta vaše čaues, jsou na probrání pro všechny, kdo trčí, nebo budou trčet třeba na noční, tak k nám na odpolední doberku šlo by. Díky moc, Marcin, tady Tomáš.

Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: čas Rokoš připraven Rebelský bar. No tak na zdraví, užijte si dnešní večer a zítra ve 3 odpoledne zase čau.
1: Rádio Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na

0: Je tady začátek nového dílu pořadu Rebelský bar. U jehož sledování a poslechu vás vítá Tomáš Michalík a Ivo Raška.
1: Zároveň jsme se dostali na konec letních prázdnin a pro velkou část populace začala školní docházka. A tak nás napadlo, že u vzdělávacích ústavů taky zůstaneme.
0: Čekají nás skladby s tématikou školy nebo hudebníci, kteří působili nebo působí ve školství.
1: No, kdo z vás by se alespoň na chvíli nechtěl vrátit zpátky do školských let?
0: Takže se usaďte do lavic a dělejte si pěkně poznámky.
1: Hned na začátek nás čeká kapela, která má školu ve svém názvu. Říkají si Girls School a založena byla 4 děvčaty už v roce 1978.
0: No, ono není moc kapel, které se udrží na výsluní showbiznisu přes 40 let. Natož pak, aby to byla kapela čistě dívčí.
1: Ale kvarteto Girls School to dokázalo, přičemž bylo zařazeno do Guinnessovy knihy rekordů jako nejdéle fungující ženská kapela.

0: První dnešní chod na rebelském baru máme za sebou a my ve školství zůstaneme i nadále. Na řadu se totiž co nevidět dostane pan učitel.
1: Jmenuje se Milo Aukerman a jedná se o frontmana punkové sebranky The Descendants. Tenhle chlapík je mimo své hudební aktivity také bývalý výzkumný molekulární biolog.
0: Shodou okolností i jeho o 3 roky mladší kolega Dexter Holland z Offspring je také uznávaným akademikem v tomto oboru.
1: Ovšem, na rozdíl od Holanda měl Aukerman také možnost vyučovat předmět jakožto profesor na jedné americké univerzitě. Ale v roce 2016 odešel ze školství úplně, vykašlal se i na vědu a nyní se soustředí pouze na hudbu.
0: No, což může být taky někdy věda, co si budeme povídat.

0: V rámci Rebelského baru si můžeme dát také jednu filmovou muziku. A i ta bude pochopitelně souviset se školou.
1: Mezi dnes již klasické snímky se řadí komedie Škola roku s Jackem Blackem v hlavní roli.
0: Ten stvárnil roli neúspěšného rockera, který se nechá zaměstnat jakožto suplující učitel na prestižní soukromé základní škole. Ale neučí matiku ani fyziku. Místo toho se snaží vytvořit ze své třídy rockovou skupinu. Ta by mu měla pomoci vyhrát soutěž rockových kapel.
1: Kdo neviděl, tak určitě doporučujeme tuto chybu napravit. Snímek je také plný výborné muziky a my si pustíme ústřední skladbu tohoto filmu, která se jmenuje Zach's Song.

0: televizi Rebel i na rádiu Čas Rok pokračuje naše povídání na rebelském baru, do kterého za okamžik zavítá jedna asi z nejvzdělanějších rockových hvězd, a to je Brian May.
1: Kytarista kapely Queen má doktorský titul z astrofyziky a dokonce v 70. letech učil matematiku na jedné střední škole v Londýně.
0: No ale jak sám přiznal, nemá na tu dobu úplně nejlepší vzpomínky. Jednou v hodině dal třeba žákům nůžky, aby si vystřihli obdélníky, ale místo do papíru začali žáci útočit nůžkami sami na sebe.
1: No a potom, že má být škola hrou, že jo? Ani se mu nedivím, že se na to vykašlal a raději zůstal u muziky.

0: Dnešní rebelský bar se nese s podtitulem Zpátky do školy, takže se bavíme písničkama a pouštíme si skladby, které nějakým způsobem se školou právě souvisí.
1: No a mně to nedá, abychom si nedali i jednu kultovku od kapely Deftones. Jejich skladba Back to School se tady náramně hodí.
0: To určitě ano. Písnička pochází z veleúspěšné desky White Pony, která zaznamenala pro Deftones zlomový bod v historii. Tehdy se kapela pustila do experimentování a promíchávání různých žánrů do sebe.
1: Z písničky Back to School se stala okamžitě hitovka, ačkoliv popravdě kapela ji původně na desku ani umístit nechtěla.
0: Vydavatelství ale lpělo na hitovém singlu, no a tak se nakonec stalo. Skladba vyšla a za nás je to jedině dobře.

0: Závěr dnešního rebelského baru obstará klasický kousek. Dáme si totiž Pink Floyd a jejich Another Brick in the Wall.
1: Píseň je vlastně takovým otevřeným protestem proti autoritářskému školství, které potlačuje individualitu a nutí slepě poslouchat.
0: No a ty cihly ve zdi symbolizují jednotlivé špatné zkušenosti, které postupně oddělují člověka od okolního světa.
1: Takže se nám to tady hodí, téma škola, to je úplně jasné.
0: Tímto se s vámi, milí žáci a studenti, loučíme, hodně se učte, mějte samé jedničky, ale samozřejmě nezapomínejte ani na vlastní názory.
1: Z rebelského baru se loučí profesoři Raška Michalík a těšíme se na viděnou a naslyšenou zase příští týden.

0: Vánoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas rok. Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

našlapaným programem s Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: Tak, bando naše, i zítra se na vás budu těšit v Ostrém budíčku. No, koukneme se třeba na jeden ostrov, a nebo možná nekoukneme, protože jeden takový vykukuje tu a tam kolem Kanady. Ale bude toho více, třeba novinky z programu Čas rok natvrdo. Tak si nezapomeňte nastavit budíky, já se na vás budu těšit před 6 ráno.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas rok s Tomem a Ivem. Rádio Čas rok.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje rádio.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

Týden se s týdnem sešel a tak je na čase další rok speciál. Dneska to bude na takové té klasické vlně a neb hudební všeho chuť. Dáme něco nového, trošku staršího, ale třeba i jeden živák. Myslím si, že každý si přijde na své. Za první dnešní hudební záležitostí zamíříme do Švédska. V roce 2008 se v městě Erebro dala dohromady partička s názvem Smash into Pieces. Jestli bych měl kapelu vystihnout jedním slovem, asi bych použil melodičnost. Pánové už moc dobře ví, jaké to je být na velkém pódiu a také už ví, jak to chodí v hudebních soutěžích. Letos to třeba bylo finále domácí Melodin Festivalen. Ve finále skončili čtvrtí se svou skladbou Hollow.

Za námi je kapela Smash Into Pieces. Mnozí zařazují do alternativního roku, který je tak nějak provázán s elektronikou. Když se míchá více stylů, tak často se může použít slovo crossover. A to je případ i následujícího uskupení Gorillaz. Kapelu založil Damon Albarn, známý pro všechny, hlavně jako frontman kapely Blair. Damon i hudebníci kolem něj opravdu dokáží vydat cokoliv. Ale funguje to. Jejich koncerty jsou parádní, naprostá profesionalita je znát na každém rohu a my si dáme i v rámci rock speciálu jeden poklidný kousek On Melancholy Hill.

V Rok speciálu se momentálně vrátíme někde do roku 2005. V té době byl dost populární takzvaný emo styl. Jojo, to byly samé černé patky na hlavě, oblečení a depresivní protáhnuté obličeje. No, každá doba zkrátka přináší něco. Každopádně muzika nevznikala špatná a my si dáme skupinu, která se v té době drala na vrchol, ale po pár letech to zabalili. Aiden, pojmenování mimochodem podle postavy z hororu Kruh. Skupina se ještě v roce 2014 pokusila vrátit, ale to vydrželo jen asi dva roky.

Vítejte zpátky v Rock Speciálu. Na počátku jsem slíbil jeden živák a teoreticky je za náma, protože kousek od Gorillaz byl ze studia. Ale tohle jsem na mysli neměl. Do dnešního dílu jsem se rozhodl zařadit legendární POD. Tihle borci mají stále co nabídnout, což dokázali i během letošní letní sezóny. A my si dáme důkaz. Jejich vystoupení na vyhlasném Wackenu patřilo ke špičkovým.

Jsme v závěru aktuálního rok speciálu, což je ta smutnější zpráva. Pozitivní je ale informace, že za týden budu zpět a hlavně, že nás čeká ještě jedna píseň. Zůstaneme na domácí scéně. Jestli se totiž někdo těší na podzim, tak to jsou fanoušci brněnské Insánie. Tahle čtveřice pilně maká na nové desce, pravidelně informuje a v červenci vypustili nový singl. Takže taková představa, jak to asi bude znít. No, bude to znít tak, jak jsme zvyklí. Pro dnešek je to vše, já vám moc děkuju, užijte si Insánii a budu se těšit zase příští týden.

19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock.

Vzpomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

poznatý jménem Freddie Mercury. A na rádiu Čas Rock vzdáme hold jemu i kapele Queen. Letos je to navíc rovných 40 let od památného koncertu v Budapešti. A proto se tento víkend budeme věnovat právě legendární kapele. Čekají nás živáky i raritní nahrávky. Víkend s kapelou Queen. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

od 00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

0: musíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
1: Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.